0: Elton John nám na Signál Rádiu dospíval 3 minuty před 6 hodinou. Už máme připravené první dnešní zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. let, třeba Talk Talk, CC Catch a nebo Gypsy Kings.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Dva havarované kamiony máme na dálnici D1 na 196. kilometru ve směru z Brna na Prahu. V místě je silný provoz, takže čekejte zdržení. A policie vyšetřuje nehodu na silnici 222 u Karlových Varů. Tady se dá projet s opatrností. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné květnové ráno s datem 11. přeje Lucie Sinková. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes chystají projednávat návrhy změn důchodů. Zaměří se na strop důchodového věku na 65 letech a na penze náročných profesí. Věnovat se budou také investicím státu v příštích 3 letech či záměrům vlády ve zdravotnictví. Přezbrojení dělostřelectva české armády se komplikuje. Výroba a dodávky nových děl Cézar mají totiž zpoždění. Ministr obrany Jaromír Zuna řekl, že v současné chvíli není jasné, kdy k jejich převzetí dojde. Vojáci je přitom měli přebírat od dubna. Íránský návrh na ukončení konfliktu s USA zdůrazňuje nezbytnost ukončení války na všech frontách a zrušení sankcí uvalených na Teherán. Teherán svým návrhem reagoval na původní americký návrh mírové dohody. Americký prezident Donald Trump uvedl, že reakci četl a je podle něj absolutně nepřijatelná.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha 10 by ráda novou budovu radnice. Po prodeji svého bývalého sídla ve Vršovické ulici má na stavbu připraveno více než miliardu korun. Z tendru, který radnice vypsala, plyne, že se bude buď stavět budova nová, anebo rekonstruovat nějaká existující. Nová radnice by měla nabídnout aspoň 6250 metrů čtverečních kanceláří a 3500 metrů skladů. Městské části musí být předána nejpozději 31. října 2029. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Disciplinární komise zahájila řízení s fotbalovou Slaví. Situaci kolem sobotních výtržností fanoušků sleduje i náš reportér Petr Plintovič.
3: Sobotní derby mezi Slaví a Spartou bylo nedohráno. 3,5 minuty před koncem vtrhli na hrací plochu fanoušci Slávie. Napadli hráče Sparty a do sektoru hostujících fanoušků začaly házet světlice. Disciplinární komise zahájila řízení už v neděli na mimořádném zasedání. Verdikt padne v úterý. Jako nejpravděpodobnější varianta se jeví kontumace ve prospěch Sparty, mnoha milionová pokuta a zavření stadionu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, zpočátku s místními přehánkami nebo deštěm. Postupně srážky na většině území a především odpoledne a večer místy i s bouřkami. Především ve východní polovině území, lokálně doprovázené přívalovými srážkami. Později večer v Čechách budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22, na západě Čech okolo 16. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: Bylo 6 hodin a po prodlouženém víkendu už vás všechny od mikrofonu ze studia Signál Rádia zdraví Jirka Svoboda. Doufám, že jste si 3 dny volna náležitě užili. Kratší pracovní týdny a delší víkendy už jsme vyčerpali a tak je před námi týden už v tom klasickém režimu. Uděláme všechno pro to, aby začátek byl pro vás co nejpříjemnější a samozřejmě plný hitu 80. a čerstvých aktualit. Tak si uvařte kafe a my právě začínáme. Přeju dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré ráno přejeme ze Signál Rádia. V naší společnosti dnes zahajujete nový pracovní týden. Před sebou máme pondělí 11. května a už se tady dívám do kalendáře, kde dnes najdeme jméno Svatava, Miranda a Luciana. Narozeniny by měl španělský surrealistický malíř Salvador Dalí a k oslavencům dnes patří například scénárista a režisér Jiří Vejdělek, komička a novinářka Zuzana Bubílková nebo atlet a desetibojař Tomáš Dvořák. Od nás letí oslavencům velké gratulace. Dnešek taky potěší milovníky jídla, je totiž den sněz, na co máš chuť. Začíná také týden oslíků nebo týden vzdělávání v práci a také nám začíná týden do práce na kole. My šlapeme nejenom do pedálu, ale také do další hudby, která vám pomůže nastartovat nový den.
1: Signál Rádio.

0: vlnách Signál Rádia nás do nového dne probouzeli Gypsy Kings a než vyrazíte ven, tak si pro jistotu připravte deštníky. Dneska ráno je nad Českem dost oblačnosti, místy je ještě polojasno, ale na západě území už se vyskytují dešťové přeháňky. Teploty měříme nejčastěji v rozmezí od 12 do 15 stupňů. Například Liberec, Praha a České Budějovice mají aktuálně 12 stupňů, Hradec Králové a Pardubice měří 11 a v Brně nebo Olomouci začínají den na příjemných 15 stupních. Přes den ale musíme počítat s převážně oblačnou až zataženou oblohou, místy se budou vyskytovat přeháňky nebo déšť, které se postupně rozšíří na celé území. K večeru se dokonce čekají bouřky s přívalovými srážkami. Maxima dnes vystoupí na 17 až 22 stupňů, ale na západě Čech bude pouze kolem 16 stupňů Celsia. Takže jak už jsem naznačoval, hlavně odpoledne se vám budou hodit deštníky, ale věřím, že všem se teď hodí další hudba. Tohle už je Bonnie Tyler.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia, před 6:30 nám ještě zaspívá kapela Tým. No a nový týden začne celou řadou událostí, tady je výběr některých z nich.
1: Signál rádio, očekávané události.
0: Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes chystají projednat návrhy změn důchodů. Věnovat se budou také investicím státu v příštích 3 letech a záměrům vlády ve zdravotnictví. V 15 městech po celém Česku se dnes objeví stan proti melanomu. Lékaři zde budou zdarma vyšetřovat pigmentová znaménka. Dnes začne pravidelná údržba soch na Staroměstském Orloji v Praze. Celkem bude zrestaurováno 8 soch. Opravy se dotknou jak pohyblivých, tak i nepohyblivých soch na fasádě, které jsou vystavené povětrnostním vlivům. Rakousko spouští na dálnici A14 nové úsekové měření rychlosti, které sleduje celý úsek, takže nestačí jenom zpomalit před kamerou. Ode dneška budou v zahradě Rajdlovy vily v Desné na Jablonecku burácet motorové pily. Začíná tady tradiční dřevosochání, které potrvá do soboty. V Plzni dnes začnou hlavní stavební práce na revitalizaci sadu 35. Projekt, který má přinést příjemnější prostředí, ale během stavby omezí parkování i pohyb chodců. V nové budově Národního muzea v Praze proběhne ode dneška do 30. listopadu výstava Czech Press Photo. Nabídne téměř 800 nejlepších novinářských fotografií za minulý rok. A v pražském Lucerna Music Baru dnes budou předány ceny Apollo, tedy ceny české hudební kritiky.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Minutu po půl sedmé na Signál Rádio kapela Tým. Za chvíli už to budou Soft Cell, Bon Jovi a nebo král popu Michael Jackson.
1: Signál Rádio doprava.
0: Dva havarované kamiony máme na dálnici D1 na 196. kilometru ve směru z Brna na Prahu. V místě je silný provoz, takže čekejte zdržení. Bouralo se na silnici 22 u Gdyně na Domažlicku. Dvě osobní auta a kamion jsou v sobě na silnici 4 u Vimperku na Prachaticku, tam to řeší policie. A ještě dálnice D6, tady vás ve směru na Karlovy Vary zdrží auto ve svodidlech na 125. kilometru. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80.

Na Signál Rádiu jsme si dali trochu synthpopu, buďte s námi dál, za chvíli si povíme, o čem se dnes ráno píše a před 7 hodinou vám taky prozradím detaily o soutěži, která nás tento týden v ranním vysílání čeká. A dál se těšte i třeba na Michaela Jacksona nebo Petra Kenta. Tak krásné pondělí 11. května.

Kapela Bon Jovi v ranní vysílání Signál Rádia. Dneska ráno je nad Českem docela dost oblačnosti. Místy je sice ještě polojasno, ale na západě území už se vyskytují dešťové přehánky. Teploty měříme nejčastěji v rozmezí od 12 do 15 stupňů. Například Liberec, Praha a České Budějovice mají aktuálně 12 stupňů, Hradec Králové a Pardubice měří 11 a v Brně nebo Olomouci začínají den na příjemných 15 stupních. Přes den musíme počítat s převážně oblačnou až zataženou oblohou. Místy se budou vyskytovat přehánky nebo déšť, které se postupně rozšíří na celé území. K večeru se dokonce čekají bouřky s přívalovými srážkami. Maxima dnes vystoupí na 17 až 22 stupňů, ale na západě Čech bude maximálně kolem 16. Dnes si tedy opravdu nezapomeňte deštníky, nikdy nevíte, kdy vás přepadne nečekaná jarní přehánka. No a na naše vlny už míří Michael Jackson a pak mrkneme na zpravodajské weby. Ráno

0: Král popu Michael Jackson o víkendu překonal na tržbách půl miliardy dolarů za životopisný film Michael. Není to ale jediná zajímavost, která se dá dnes ráno najít na zpravodajských webech.
1: Signál Radio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Nové léky na hubnutí, takzvaná antiobezitika, významně snižují riziko opakování infarktu, mozkové mrtvice nebo úmrtí z cévních příčin. Kardiologové proto doporučují, aby zdravotní pojišťovny hradily jejich užití i pacientům po závažných kardiovaskulárních příhodách. Česko trápí dlouhodobé sucho, nejenom v řekách, v půdě, ale také v rybnících je nedostatek vody. To může během sezony ovlivnit například rekreaci a na podzim pak tradiční rybolovy. Vodohospodáři předpokládají, že ještě hůř může být během léta. Krátké a přívalové deště situaci nevyřeší. V tomto týdnu by ale srážek mělo být více, tak by se situace mohla aspoň částečně zlepšit. Na pražském ostrově Štvanice se pro veřejnost otevřelo imaginárium divadla bratří Formanů, interaktivní instalace divadelních rekvizit, loutek, hybohledů a her. Instalace v mobilní hale vypráví o tvořivosti, představivosti, umění a řemeslném mistrovství tvůrců, kteří společně vytváří svět imaginária. Zájemci ho budou moci navštívit do 30. června. A v nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Švýcarsku nechybí kapitán mužstva z posledních let Roman Červenka. Ve výběru hlavního kouče Radima Rulíka je také jeho spoluhráč z týmu extraligových šampionů Pardubic Lukáš Sedlák a další útočník Matěj Blimel z Bostonu. Chybí naopak David Pastrňák, který už před týdnem uvedl, že svou účast na šampionátu nevidí jako příliš reálnou.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám hezké ráno se Signál Rádiem. Po nějaké době se na naše vlny vrací stará známá kvízová hra Ano nebo ne, ve které vás od výhry dělí jedno jediné správné slovo. A tentokrát můžete získat rovnou dva dárky. Budou to dvě vstupenky na natáčení oblíbené improvizační show Partička a ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček, o který si k nám často píšete. Takže jestli chcete získat tyto dva dárky, dobře poslouchejte po 8 hodině. Jakmile vás vyzvu, bude stačit zavolat k nám do studia na číslo 910 260 910 a odpovědět správně na otázku pouze jediným slovem, buď ano nebo ne. Držím vám palce, no a další detaily k soutěži najdete už teď na našem webu signalradio.cz.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Skupina Jazzu v ranním vysílání Signál Rádia. Máme 3 minuty před 7 hodinou. Do studia po víkendu dorazila Lucka Siková. Vítám tě, krásné ráno.
1: Hezké ráno všem přeji.
0: Představ si, někdo nám dneska ráno popřál hezký večer.
1: Yeah.
0: Ale já to hned vysvětlím. On nám totiž napsal Tomáš z Paraguaje.
1: Aha.
0: A píše, dobrý večer, protože tam mají teď večer. Poslouchám Signál Rádio. Dlouho jsem žil v České republice a tak bych vás rád pozdravil. No není to nádhera, Tomáši, my vás zdravíme
1: pecka.
0: Do Paraguaje.
1: Zdravíme,
0: takovou
1: děkujeme.
0: Dálku do Jižní Ameriky. Neuvěřitelné, takže přes internet funguje naše vysílání i na opačném konci světa. Takže Tomáš, ještě jednou hezký od nás. Hezké ráno do Paraguaje, vám hezký večer.
1: To je krásný vzkaz, no to je boží. A když nás pozvete ještě k vám na dovolenou, no tak
0: je,
1: to vůbec
0: no, tak to by
1: bude
0: byla
1: perfektní.
0: Paráda. A na něco dobrýho, místního, ochutnat.
1: Jo, Jiříku zas myslí na jídlo, však už ho znáte. Co
0: ty myslíš
1: zpráva?
0: Na zprávy, ano.
1: Že jo, no jasně, že myslím na zprávy. No tak velkým tématem, alespoň ve sportu, jsou slavističtí fanoušci. Mm-hmm. No a taky se podíváme na to, jak to budou mít letos stavebníci těžké, protože jsou tam nějaké změny.
0: Výborně, a po zprávách Elton John, Gazebo anebo kapela Queen, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Policie vyšetřuje nehodu 2 osobních aut na silnici 26 u Horšovského Týna na Domažlicku. Bouralo se na silnici 430 u Vyškova, tady se dá projet s opatrností, a ještě Praha Legerova ulice, tady čekejte zdržení kvůli nehodě osobního a nákladního auta. Přejeme šťastnou cestu.
2: Pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou, Miluju Prahu s Davidem Černým nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás.

0: www.pekvol.cz.
1: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 km s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Minizoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Macky Revival a počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
2: Když slyšíš tohle,

0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let. Signál Radio, zprávy.
1: Stále hezké pondělní ráno po prodlouženém víkendu přeje Lucie Sinková. Zavedení systému mistrovských zkoušek, který by podle návrhu ministerstva průmyslu měl fungovat od příštího roku, projedná vláda na dnešním zasedání. Ministři mají na programu i materiál k zapojení České republiky do evropského nástroje Bezpečnostní akce pro Evropu. Ten byl zřízen loni a umožňuje půjčky na vojenské vybavení. Zabývat by se také měly informacemi za letošní první čtvrtletí o plnění závazku vydávat 2% hrubého domácího produktu na obranu ročně a ještě jmenuje Jakuba Landovského zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Stavební sezóna se naplno rozjíždí, stavebníci ale musí počítat s rostoucími náklady na dopravu i materiál. Někteří se proto předzásobují za výhodnější zimní ceny, čímž ale prodlužují dodací lhůty. Připlácí se hlavně za výrobky z ropy, asfaltové pásy, plasty nebo izolace a dražší je také hliník a železo. Kontroverze provázejí i další projekt prezidenta USA Donalda Trumpa ve Washingtonu. Prezident nechal natřít zrcadlící nádrž před Lincolnovým památníkem. Podle zjištění deníku The New York Times zakázku v přepočtu za 150 milionů korun dal bez výběrového řízení firmě, která pro něj v minulosti dělala bazény.
0: Co se děje v regionu?
2: Už celkem 30 trolejbusů dodaných z Turecka má ve svých garážích pražský dopravní podnik. 7 z nich už získalo všechna potřebná povolení pro provoz. I přesto ale dodavatel ještě stále pracuje na odstranění závad a nedodělků. Ty je potřeba dořešit před nasazením do ostrého provozu. Dopravce nové trolejbusy nasadí na elektrifikované linky 131, 137 a 176. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Disciplinární komise zahájila řízení s fotbalovou Slavií. Situaci kolem sobotních výtržností fanoušků sleduje i náš reportér Petr Plintovič.
3: Sobotní derby mezi Slavií a Spartou bylo nedohráno. 3,5 minuty před koncem vtrhli na hrací plochu fanoušci Slavie. Napadli hráče Sparty a do sektoru hostujících fanoušků začali házet světlice. Disciplinární komise zahájila řízení už v neděli na mimořádném zasedání. Verdikt padne v úterý. Jako nejpravděpodobnější varianta se jeví kontumace ve prospěch Sparty, mnoha milionová pokuta a zavření stadionu.
0: Signál Radio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, zpočátku s místními přehánkami nebo deštěm. Postupně srážky na většině území a především odpoledne a večer místy i s bouřkami. Především ve východní polovině území, lokálně doprovázené přívalovými srážkami. Později večer v Čechách budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22, na západě Čech okolo 16. Na Signál Radio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Radio.
4: Je krátce po 7 hodině a společnost vám dělá Signál Radio. Před námi je pondělí s datem 11. května. Svátek proto dnes slaví Svatava. Narozeniny by měl španělský surrealistický malíř Salvador Dalí a k oslavencům patří třeba scénárista a režisér Jiří Vejdělek, komička a novinářka Zuzana Bubílková nebo atlet a desetibojař Tomáš Dvořák. Moc gratuluju. No a za chvíli si připomeneme několik dnešních výročí. Přednost má ale ještě hudba. Všem hezký poslech ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Rádio dnes s datem 11. května a to byl v roce 1947 den, kdy automobilka Ferrari představila svůj první vůz. My jedeme proti proudu času za připomínkou dalších výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 1998 se začaly razit mince nové měny euro. Bohužel se po prvním měsíci používání ukázalo, že se z nich uvolňuje až moc niklu a způsobují problémy alergikům. V roce 1997 ruský mistr světa Garry Kasparov prohrál šachovou partii se superpočítačem Deep Blue. Bylo to poprvé, co počítač zdolal šampiona. V roce 1981 měl v Londýně světovou premiéru muzikál Cats, tedy kočky. S velkým úspěchem se hrál až do roku 2002. V roce 1949 se začaly prodávat fotoaparáty Polaroid, ze kterých hned vyjela hotová fotka. A v tento den v roce 1889 klub českých turistů vytvořil první českou značenou turistickou trasu. Červená značka spojila Štěchovice a Svatojánské proudy. Signál.

Dobré ráno, ladíte pondělní vysílání Signál Rádia. Připravte se na to, že dneska je nad Českem dost oblačnosti. Místy je sice ještě polojasno, ale na západě území už se vyskytují dešťové přehánky. Teploty měříme nejčastěji v rozmezí od 12 do 15 stupňů. Přes den musíme počítat s převážně oblačnou až zataženou oblohou. Místy se budou vyskytovat přehánky nebo déšť, které se postupně rozšíří na celé území. K večeru se navíc čekají bouřky s přívalovými srážkami. Maxima dnes vystoupí na 17 až 22 stupňů, ale na západě Čech bude jenom kolem 16. No a zítra se bude dál ještě ochlazovat. Tento týden bude počasí v Česku jako na houpačce. Deštníky se nám budou hodit častěji než v těch minulých dnech.

0: Pondělní ráno trávíte se Signál rádiem. Před 7:30 nám ještě zaspívá Sandra, ale ještě vám prozradím, jaké události přinese pondělí 11. května.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes chystají projednat návrhy změn důchodů. Věnovat se budou také investicím státu v příštích 3 letech a záměrům vlády ve zdravotnictví. V 15 městech po celém Česku se dnes objeví stan proti melanomu. Lékaři zde budou zdarma vyšetřovat pigmentová znaménka. Dnes začne pravidelná údržba soch na Staroměstském Orloji v Praze. Celkem bude zrestaurováno 8 soch. Opravy se dotknou jak pohyblivých, tak i nepohyblivých soch na fasádě, které jsou vystavené povětrnostním vlivům. Rakousko spouští na dálnici A14 nové úsekové měření rychlosti, které sleduje celý úsek, takže nestačí jenom zpomalit před kamerou. Ode dneška budou v zahradě Rajdlovy vily v Desné na Jablonecku burácet motorové pily. Začíná tady tradiční dřevosochání, které potrvá do soboty. V Plzni dnes začnou hlavní stavební práce na revitalizaci sadu 35. Projekt, který má přinést příjemnější prostředí, ale během stavby omezí parkování i pohyb chodců. V nové budově Národního muzea v Praze proběhne ode dneška do 30. listopadu výstava Czech Press Photo. Nabídne téměř 800 nejlepších novinářských fotografií za minulý rok. A v pražském Lucerna Music Baru dnes budou předány ceny Apollo, tedy ceny české hudební kritiky.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádiu zpěvačka Sandra dospívala nám 2 minuty po půl osmé. Dál už to bude třeba Tony Esposito, Maggie Reilly anebo Kim Wilde.
1: Signál Rádio doprava.
0: Teď ještě míříme do provozu. 3 auta se srazila na silnici 383 obce Kanice na Brněnsku. Porouchané vozidlo překáží na dálnici D4 na 12. kilometru ve směru od Strakonic na Prahu. Jinak aktuální větší komplikace hlášené nemáme, ale jezděte opatrně, hlavně na západě území místy silně prší. Signál Rádio vám všem přeje šťastnou cestu.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio, míříme na chvíli do světa sportu. Od sobotního večera se v celé republice řeší výtržnictví fanoušků a nedohrané derby mezi Slaví a Spartou. Na to, jaké může mít celá situace následky, odpoví v následující reportáži náš sporták Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu. Největší ostuda v historii českého fotbalu. Tak se mluví o řádění fanoušků v závěru sobotního derby mezi Slaví a Spartou. 3,5 minuty před koncem vtrhli na hrací plochu fanoušci Slávie, napadli hráče Sparty a do sektoru hostujících fanoušků začali házet světlice. Disciplinární komise zahájila řízení okamžitě, už v neděli ráno na mimořádném zasedání. Verdikt padne v úterý. Jako nejpravděpodobnější varianta se jeví kontumace ve prospěch Sparty, mnoha milionová pokuta a zavření stadionu. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík avizoval, že ať bude trest jakýkoliv, Slavia ho přijme. Klub také s okamžitou platností vyhodil z týmu Tomáše Chorého a Davida Douděru. Jejichž chování se neslučuje s hodnotami sešívaných. Oba tak dostali svolení hledat si nové angažmá. Jak má vypadat oslava fotbalu, ukázalo Česku Španělsko, kde v neděli večer s noblesou oslavila titul Barcelona, a to také před zraky svého největšího rivala, Realu Madrid.
2: Signály ze sportu.

0: Máte naladěné pondělní vysílání Signa Rádia. K dnešku se vztahuje například tato pranostika. Déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není. A taky se říká, déšť, jejž Mamert kuje, rád se v celém létě opakuje. No tak do vyprahlé krajiny se teď nějaký déšť skutečně hodí. V Česku teď ráno prší na západě území a přehánky nebo déšť se postupně rozšíří na celé naše území a obloha zůstane celý den zatažená. K večeru se navíc přidají bouřky s přívalovými srážkami. Maxima dnes vystoupí na 17 až 22 stupňů, na západě Čech bude pouze kolem 16. Tak i přes deštivou předpověď vám všem přeju hezký den.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Před 8 hodinou se s novým týdnem můžete těšit na dobrou zprávu a také na Kim Wilde nebo Olivia Newton-John, ale teď se vydáme na jich Moravy, z Brna do celého světa. Tak nějak by mohla znít upoutávka na novou výstavu v brněnském Letohrádku Mitrovských. Detaily přidá kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, Letohrádek Mitrovských v Brně nás překvapil opět novou výstavou. Na Starém Brně je od začátku května do začátku července letošního roku otevřená rodinná výstava s velkou hernou, díky níž se malí i velcí návštěvníci vydají na dobrodružnou výpravu kolem světa. Formou interaktivních her, skládaček a kvízů se zde seznámí se všemi kontinenty, poznají různé kultury a prostředí, ale i tamní zvířata či světoznámé stavby. Malé dobrodruhy jistě nejvíce zaujme velká objevitelská loď, na jejíž palubě se mohou stát skutečnými mořeplavci a po vzoru Krištofa Kolumba objevovat daleké kraje. Návštěvníci budou moci projet Evropu, Asii, Afriku, Ameriku, Austrálii, ale i Antarktidu. Na stanovištích s interaktivními prezentacemi, které jednotlivé kontinenty přiblíží, jsou připraveny dovednostní a vědomostní aktivity. Výstava vznikla ve spolupráci s vlastivědným muzeem v Šumperku. Tak toho určitě využijte a do Letohrádku Mitrovských zavítejte. Máte na to celé 3 měsíce. Luděk Savana Urbánek, Brno.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Přeju vám krásné pondělní ráno, před 8 hodinou nebude chybět pravidelná dobrá zpráva a ta dnešní nás přenese do uplynulého víkendu.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
0: O prodlouženém svátečním víkendu se konečně znovu naplno rozjela Jindřichohradecká úzkokolejka. Provoz na dvou historických tratích se podařilo obnovit po 3,5 letech, a to díky veřejné sbírce, kterou podpořilo 2200 dárců. Ti dali dohromady přes 4 miliony korun. Do konce května budou vlaky výjíždět z Jindřichova Hradce vždy o víkendech a v létě potom každý den. Vždy půjde o 3 páry vlaků. Jindřichohradecké úzkokolejky začaly sloužit v 19. století. Trať do Nové Bystřice je dlouhá 33 km a trať do Obratanina v Křimovsku měří 46 kilometrů. Dárci, kteří na obnovu přispěli, budou mít svá jména na pražcích a budou tak stále připomínat, že když se spojí síly, je možné zachránit i takový technický unikát, jakým úzkokolejka je.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Zpěvačka Kim Wilde uzavírá další hodinu dnešního rána na Signál Rádio a teď čtyři minuty před 8 hodinou je tady Lucka Sinková. No někdy ta pusa prostě stuhne, no.
1: Jo, to se mi stává taky.
0: Ale vznikla nám takhle třeba pro někoho možná vtipná situace, že se někdo zasmál u poslechu rádia. Ty jsi zažila možná vtipné situace při natáčení rozhovorů s některými protagonisty z televizní partičky, protože jsi měla na rozhovoru. Jsou vtipní i mimo kameru?
1: No jsou, ale to je nepublikovatelný, že jo? Protože to nejde, to bychom museli vystříhat nebo vypípat, ale je s klukama sranda, to se musí nechat. Ale čím mě třeba překvapil pan Kohák, třeba tím, že sbírá různé retro věci, včetně osmdesátkových. Jo.
0: Takže má relikvie.
1: No jo, a říká, že toho má plný dům, manželka s dětmi to zakopávají, jo, a že samozřejmě jsou na něj naštvaní, že už jako to není kam dávat. Není to ani možný uklidit.
0: Oni, vlastně herci a babiči z partičky v té televizi působí někdy jako dost nezřízené střely.
1: Jo,
0: tak
1: to
0: měla si problémy při těch rozhovorech ukočírovat?
1: Jo, někdy jo. Bylo to náročný, ale bylo to veselý, musím říct. A pan tanečník Ríša Genzer zase zaspomínal na léta, kdy vlastně tehdy začínal s tím tancem a ta jeho skupina odletěla do zahraničí a on neměl takzvaně do čeho dloubnout, tak začal chodit po pražských barech a normálně se regulárně živil jako barman.
0: No vidíš,
1: ten vzpomínal,
0: šikovnej kluk. Takže přátelé, kdybyste se chtěli dostat na natáčení televizní partičky, už v té příští hodině budete mít šanci. A teď už Lucka zprávy.
1: Tak koho dnes dopoledne přijme tady už za chvilku, prezident Petr Pavel, uslyšíte za okamžik. A americký prezident Donald Trump se chystá do Číny a to dokonce velmi brzy.
0: Třeba bude nakupovat něco levného. A po zprávách to nejlepší z 80. Pet Shop Boys, Belinda Carlisle nebo Rick Astley.
2: Signál Rádio, doprava.
0: S nehodou počítejte na silnici 27 u mostu a osobní s nákladním autem se srazili na silnici 37 v Pardubicích. Tady se dá projet s opatrností. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné květnové ráno po prodlouženém víkendu přeje Lucie Sinková. Je tu 8. a další zprávy. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes chystají projednat návrhy změn důchodů. Zaměří se na strop důchodového věku na 65 letech a na penze náročných profesí. Věnovat se mají také investicím státu v příštích 3 letech či záměru vlády ve zdravotnictví. Prezident Petr Pavel přijme dnes dopoledne 6 členů kongresu USA. Převažovat by mezi nimi měli zástupci tamní republikánské strany. Debatovat chce mimo jiné o bezpečnostní situaci v Evropě. Dodávky děl César, které měla armáda přebírat od letošního dubna, mají zpoždění. Důvodem je odstraňování nedostatků. Momentálně není jasné, kdy novou techniku vojáci získají. České ministerstvo zahraničí dnes potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne ve středu a potrvá do pátku. Podle agentur půjde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017.
0: Co se děje v regionu?
2: Nehod cyklistů a koloběžkářů loni v Praze výrazně přibylo. Jejich počet je rekordní. Podle spolku Automat se událo 393 nehod. Ve srovnání s předchozím rokem to je o 69 karambolů více. Při nehodách navíc 4 lidi zemřeli. Spolek ve své analýze také upozorňuje, že hlavní město nestíhá reagovat na rostoucí počet lidí, kteří využívají bezmotorovou dopravu, a zaostává také v budování bezpečné infrastruktury. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ligová fotbalová asociace zahájila s SK Slavia Praha disciplinární řízení kvůli sobotnímu nedohranému derby. Při němž na hřiště běhli fanoušci. O výsledku má být rozhodnuto zítra. Klubu hrozí za tuto situaci kontumační porážka 0-3. Zároveň ale může dostat i pokutu až do výše 10 milionů korun a disciplinární komise může ještě nařídit uzavření stadionu. Pokud bude utkání skutečně kontumováno, AC Sparta Praha by snížila 3 kola před koncem na stavby náskok Slávie na čele tabulky z 8 na 5 bodů a znovu by tím ožila její šance na titul.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, zpočátku s místními přehánkami nebo deštěm. Postupně srážky na většině území a především odpoledne a večer místy i s bouřkami. Především ve východní polovině území, lokálně doprovázené přívalovými srážkami. Později večer v Čechách budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22, na západě Čech okolo 16. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
3: Na Signál Rádiu jsme překročili 8. hodinu, pokračuje nám pondělní ranní vysílání, ve kterém vás za chvíli zavedu do Karlových Varů. Na zdejším filmovém festivalu letos promítnou jeden legendární český film v restaurované digitální podobě. Na detaily si určitě počkejte. No a pozor, před 8:30 budeme soutěžit, budeme hrát kvízovou hru Ano nebo ne, kde tentokrát za jediné správné slovo můžete získat vstupenky na natáčení oblíbeného pořadu Partička a ještě vám navrch přidáme náš krásný rádiový hrneček. To si nesmíte nechat ujít, tak mějte připravené telefony s číslem 910 260 910. Držte dál Signál, hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál Rádia a teď tady mám něco pro filmové fanoušky. Už na začátku června začne další ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Ten mimo jiné představí digitálně restaurovanou kopii slavné tragikomedie Věry Chytilové Kopitem sem, kopitem tam.
1: Film, který je s géniem loci Karlovarského festivalu spojen mimořádně, protože se natáčel v ulici Karlových Varů i v Grand Hotelu Pup. Jde o tragikomickou moralitu Věry Chytilové Kopitem sem, kopitem tam. A říkám Věry Chytilové, ale jedním dechem musím dodat Věry Chytilové a divadla Sklep, tedy konkrétně Davida Vávry, Tomáše Hanáka a Milana Steindlera, kteří se na filmu podíleli nejen jako spoluautoři scénáře, ale i v rámci různých samozřejmě improvizací, které samotné natáčení proslavili i vlastně výsledným obrazem filmu.
0: Cílem uvádění digitálně restaurovaných snímků domácí kinematografie je ukázat tato filmová díla také novým generacím diváků. Letošní ročník Karlovarského festivalu se bude konat od 3. do 11. července. Takže jestli se do Varů chystáte, přeju hezké filmové zážitky. Signál.

Dobré ráno se Signál rádiem. Víkend byl skoro letní, ale začátek nového týdne je o poznání chladnější. Na teplotní rekord zaručeně dneska nedosáhneme. Ten z roku 2012 má totiž hodnotu skoro 30,5 stupně. My dnes přes den musíme počítat s převážně oblačnou až zataženou oblohou. Místy se budou vyskytovat přehánky nebo déšť, které se postupně rozšíří na celé území. K večeru se pak čekají bouřky s přívalovými srážkami a maxima 17 až 22 stupňů, na západě Čech pouze kolem 16 stupňů Celsia. No a zbytek týdne bude jako na houpačce. Ještě přijde ochlazení a pak se začne zase oteplovat. Hey!

0: Klasik na rádiu nám zpívala Belinda Carlisle, za chvíli už to bude Rick Astley a po něm se vrhneme na soutěžení. Budeme hrát kvízovou hru Ano nebo ne, tak si připravte telefony s číslem 910 260 910. Zatím vám ještě prozradím, o čem informují zpravodajské weby.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Nové léky na hubnutí, takzvaná antiobezitika, významně snižují riziko opakování infarktu, mozkové mrtvice nebo úmrtí z cévních příčin. Kardiologové proto doporučují, aby zdravotní pojišťovny hradily jejich užití i pacientům po závažných kardiovaskulárních příhodách. Česko trápí dlouhodobé sucho, nejenom v řekách, v půdě, ale také v rybnících je nedostatek vody. To může během sezony ovlivnit například rekreaci a na podzim pak tradiční rybolovy. Vodohospodáři předpokládají, že ještě hůř může být během léta. Krátké a přívalové deště situaci nevyřeší. V tomto týdnu by ale srážek mělo být více, tak by se situace mohla aspoň částečně zlepšit. Na pražském ostrově Štvanice se pro veřejnost otevřelo imaginárium divadla bratří Formanů, interaktivní instalace divadelních rekvizit, loutek, hybohledů a her. Instalace v mobilní hale vypráví o tvořivosti, představivosti, umění a řemeslném mistrovství tvůrců, kteří společně vytváří svět imaginária. Zájemci ho budou moci navštívit do 30. června. A v nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Švýcarsku nechybí kapitán mužstva z posledních let Roman Červenka. Ve výběru hlavního kouče Radima Rulíka je také jeho spoluhráč z týmu extraligových šampionů Pardubic Lukáš Sedlák a další útočník Matěj Blimel z Bostonu. Chybí naopak David Pastrňák, který už před týdnem uvedl, že svou účast na šampionátu nevidí jako příliš reálnou.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádiu nám právě zpíval Rick Astley, My Arms Keep Missing You. Blížíme se k 8:30 a je čas provětrat vaše znalosti a taky naši telefonní linku do studia 910 260 910.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: Tento týden v naší kvízové hře Ano nebo ne budeme hrát o krásné dva dárky. Můžete se dostat na natáčení oblíbené zábavné televizní show Prima Partička a ještě k tomu vám dáme náš rádiový hrneček. Takže telefonní číslo 910 260 910 je připravené přijmout někoho z vás, kdo si zkusí své znalosti v našem kvízu. Tady je Jirka Signál Rádio, kdo pak se dovolal?
2: Dobré ráno, Dušan Procházka.
0: Dušané, dobré ráno. Mám tady připravenou jednoduchou otázku. Odpovídáme pouze jedním slovem, buď ano, nebo ne. Dušané, jsi připravený?
2: Jsem připravený.
0: Takže ptám se, našli bychom v Moravském Krasu lanovou dráhu, ano nebo ne? Tak odpovídám.
2: Ne. Já si myslím, že ne.
0: Je tam. Je tam. Lanovka spojuje Punkevní jeskyně s okrajem propastí Macocha a jedná se o nejkratší kabinovou lanovku u nás. Tak zkusíme to někdy příště. Naslyšenou. Je to tak. Takže 910 260 910 je opět číslo, které je vám volné. Tady je Jirka, Signál Rádio, dobré ráno.
3: Dobrý den, Lenka.
0: Lenko, dobré ráno. Jste připravená odpovídat jedním slovem na moji otázku? Takže nebudu vás dlouho zdržovat a ptám se. Lenko, má horský hotel a televizní vysílač Ještěd tvar krychle, ano nebo ne?
3: Ne.
0: To bylo správně, má kuželovitý tvar, kterému se dokonce říká oficiálně rotační hyperboloid. Tak pro vás to, Lenko, znamená, že se dostanete 16. května na Pražské Vinohrady do studia televize Prima, kde uvidíte známé tváře, poznáte, jak probíhá natáčení Prima Partičky a možná zjistíte, že se i některé věci na televizní obrazovky vůbec nedostanou. No a abyste měla každý den hezké ráno, tak vám k tomu přidáme i náš rádiový hrneček na kafe. Berete?
3: Ano.
0: Výborně. Lenko, gratuluji a ještě nezavěšujte, naslyšenou. Tak to byla dnešní výhra. Jestli chcete hrát s námi, tak opět zítra touto dobou tady na Signál Rádiu. Držím vám palce.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Kapela Lucie nám dospívala na Signál Rádio přesně v 8:30 a ještě jednou gratuluji Lence, která je dnešní výherkyní naší hry Ano nebo ne. Kdybyste o této hře i o tom, co můžete vyhrát, chtěli vědět víc, tak se podívejte na náš web signalradio.cz. No a v dalších minutách už nám zaspívají OMD, Police nebo Blondie.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás drží na dálnici D1 na 5. kilometru ve směru na Prahu a přímo v Praze pozor na jižní spojce ve směru na Hostivař. Je tady nehoda osobního a nákladního auta. Přejeme šťastnou cestu.
1: Dopravní servis Signál Rádia.
2: To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích.
1: Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty.
2: Poslouchejte Signál Rádio
1: a ujíždějte s námi na 80.

0: Máte naladěné Signál Rádio, míříme na chvíli do světa sportu. Od sobotního večera se v celé republice řeší výtržnictví fanoušků a nedohrané derby mezi Slaví a Spartou. Na to, jaké může mít celá situace následky, odpoví v následující reportáži náš sporták Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu. Největší ostuda v historii českého fotbalu. Tak se mluví o řádění fanoušků v závěru sobotního derby mezi Slaví a Spartou. 3,5 minuty před koncem vtrhli na hrací plochu fanoušci Slávie, napadli hráče Sparty a do sektoru hostujících fanoušků začali házet světlice. Disciplinární komise zahájila řízení okamžitě, už v neděli ráno na mimořádném zasedání. Verdikt padne v úterý. Jako nejpravděpodobnější varianta se jeví kontumace ve prospěch Sparty, mnoha milionová pokuta a zavření stadionu. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík avizoval, že ať bude trest jakýkoliv, Slavia ho přijme. Klub také s okamžitou platností vyhodil z týmu Tomáše Chorého a Davida Douděru. Jejichž chování se neslučuje s hodnotami sešívaných. Oba tak dostali svolení hledat si nové angažmá. Jak má vypadat oslava fotbalu, ukázalo Česku Španělsko, kde v neděli večer s noblesou oslavila titul Barcelona, a to také před zraky svého největšího rivala, Realu Madrid.
2: Signály ze sportu.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Doufám, že máte připravené deštníky, protože dnes musíme počítat s převážně oblačnou až zataženou oblohou. Místy se budou vyskytovat přehánky nebo déšť, které se postupně rozšíří na celé území. K večeru se čekají i bouřky s přívalovými srážkami. Maxima dnes vystoupí na 17 až 22 stupňů, ale na západě Čech bude pouze kolem 16. Zítra se začne ještě ochlazovat. Musíme čekat proměnlivou oblačnost, hlavně v Čechách přehánky, které budou ve vyšších polohách dokonce přecházet ve sněhové. Maxima zítra 7 až 12 stupňů a na jihu Moravy bude až 14. Velmi chladné pak bude ráno na středu, kdy teploty mohou místy spadnout i pod nulu a denní teploty se při polojasné obloze dostanou na 13 až 17 stupňů. V dalších dnech potom teploty mírně porostou. To znamená, že co se týká počasí, bude tento týden hodně pestrý.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Ve velmi příjemném rytmu plyne pondělní ráno na Signa Rádiu s kapelou Police. Za chvíli už Blondý, ale teď si bere slovo kolega Honza Navrátil, který nám prozradí, co se bude zítra slavit na pražském Žižkově.
1: Hezký den, kdo je z Prahy a k tomu ještě ze Žižkova, tak má od zítřka důvod k oslavě. Městská část Praha 3 si totiž připomíná 145. výročí povýšení Žižkova na město. K němu došlo 15. května v roce 1881 po rozhodnutí císaře Františka Josefa I. Oslavy nabídnou zajímavý program pro všechny generace. Zahájí je slavnostní koncert v kostele svatého Prokopa, který proběhne 12. května od 18 hodin. Milovníci divadla se mohou 18. května těšit na představení Pan Žižka a neb tenkrát na Vítkově v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. Divadelní kus s humorem a nadhledem přiblíží osobnost Jana Žižky i proměny jeho vnímání v různých dobách. Celý program oslav doplní také komentované architektonické vycházky zaměřené na historii pražského Žižkova a v neposlední řadě se mohou zájemci 23. května těšit na oblíbené jízdy historickou tramvají. Tak Žižkováci, hezkou oslavu vám přeje Honza Navrátil. We'll be right back.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia a mám na vás takovou otázku. Viděli jste někdy na vlastní oči kometu? Jestli ne, tak je tady znovu šance, jenom je potřeba se za ní vydat na jižní polokouli. Ještě několik dní bude v oblasti Nového Zélandu, Austrálie, Jižní Afriky a Tichomoří k vidění kometa Pan-STARRS. I když je poměrně jasná, je potřeba k jejímu pozorování aspoň základní dalekohled anebo fotoaparát. Tuhle kometu objevili astronomové teprve v loňském roce a není se čemu divit, má totiž opravdu hodně dlouhou oběžnou dráhu. Jestli se do té doby nerozpadne, tak se na dohled naší planetě přiblíží znovu až za 170 000 let.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Dívčí skupina Bananarama v závěru pondělního rána na Signál rádiu se mnou opět ve studiu. Lucka, vítám tě.
1: Hezký den všem.
0: My už jsme tady dneska v tom ranním vysílání říkali, že nám psal poslucháč Tomáš z Paraguaje, psal, že nás zdraví přímo z hlavního města, kde má naladěné Signál rádio. No a prosil, jestli můžeme pozdravit jeho přátele tady v Česku, Radka Horáčka a Milana Baraníka, tak tímto je zdravíme od Tomáše Larozy až z Paraguaje. No a Tomáš nám teda ještě později napsal, že v Paraguaji žije česká komunita, asi 2,5 tisíce lidí a prý tam mezi nimi propaguje, aby poslouchali Signál rádio.
1: Ježíš, to je hezký, děkujeme.
0: Tomáši, mnohokrát děkujeme a moc si toho vážíme. Ať je vám tam dobře a ať tam máte hlavně po internetu čistý signál.
1: A Tomáš, až dorazíte do Čech, třeba za rodinou, tak se klidně zastavte u nás na signálu, máte u nás dáreček, že jo?
0: Jasná věc, no. Souhlasím.
1: Jsem to teda rozhodla teď za šéfa, to já umím tohleto. Akorát s tou výplatou mi to nejde dohodnout. Co ve zprávách, ano. Dobře. Tak čekaj, je, Jirka už si něco píše, to dobře, čekají nás takzvaní ledoví muži, jestli pak se ochladí, uslyšíte za chvilku. A o čem bude dnes jednat ministr obrany Jaromír Zuna s premiérem Babišem, taky se dozvíte.
0: A pak už Eurythmics, USA for Africa nebo Erasure, dál to nejlepší z 80. let.
2: Signál rádio, doprava.
0: Brno, ulice Kubíčkova, tady kolem nehody projedete s opatrností. Bouralo se v Praze v ulici Uhříněveská. Pozor taky na nehodu na silnici číslo 36 u Pardubic. A ještě dálnice D1 na 138. kilometru ve směru na Prahu. Tady se srazil kamion a dodávka a začíná se tvořit kolona. Přejeme vám šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké květnové dopoledne přeje Lucie Sinková. Volby do sněmovny by na konci dubna vyhrálo hnutí ANO se 32% hlasů, přičemž si od března pohoršilo o 2% body. Starostové by skončili druzí s 16%, třetí ODS by za nimi zaostávala o 0,5% bodu. Do sněmovny by se tak dostalo celkem 6 stran, včetně motoristů, kteří se pohybují na hranici okolo 5%. Ministr obrany Jaromír Zuna dnes bude jednat s premiérem Andrejem Babišem o novém náčelníkovi generálního štábu. Premiér poté donese návrh prezidentovi Pavlovi. Kandidáti na šéfa armády jsou 4. Jména Zuna dosud neuvedl. Pavla s nimi ale seznámil už na konci dubna. Konkrétní jména zná i Babiš. V kalendáři nás v následujících 3 dnech čekají takzvaní ledoví muži – Pankrát, Servác a Bonifác. Ti podle pranostik obvykle přinášejí ochlazení a letos to podle všeho platí doslova. Už od dnešního dne se začne ochlazovat a zítra se navíc očekává i sněžení.
0: Co se děje v regionu?
2: Dnes startuje pravidelná údržba soch na Staroměstském Orloji. Restaurováno bude celkem 8 soch. V první etapě budou restaurovány 4 a na tu pak naváže druhá etapa s dalšími 4. Navráceny na původní místo by měly být sochy z druhé etapy letos na podzim. Předpokládaná cena prací včetně demontáže a převozu je 367 tisíc bez daně. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Na rozdíl od Česka se šlágr ve Španělsku dohrál a titul slaví Barcelona. Pokračuje Petr Plintovič.
3: Už 29. titul získali ve Španělsku fotbalisté Barcelony. Svého největšího rivala Real Madrid porazili ve slavném El Clásiku 2-0 a 3 kola před koncem soutěže mají v čele tabulky nedostižný 14-bodový náskok. V Anglii se zase o krůček přiblížili titulu fotbalisté Arsenalu, když na hřišti West Hamu vyhráli 1-0.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, zpočátku s místními přehánkami nebo deštěm. Postupně srážky na většině území a především odpoledne a večer místy i s bouřkami. Především ve východní polovině území, lokálně doprovázené přívalovými srážkami. Později večer v Čechách budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22, na západě Čech okolo 16. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: Bylo 9 hodin, začíná pondělní dopolední vysílání Signál Rádia a s vámi je dál ve studiu Jirka Svoboda. Určitě už z našeho vysílání, ale také našeho webu víte, že letos dorazí do Česka koncertovat kapela Duran Duran. Její členové jsou aktivní nejenom na pódiích, ale také na sociálních sítích a tak například před pár dny na Instagramu ukázali novou knihu, která vychází v limitované edici. Jmenuje se DNA Duran Duran. Ale na sítích se toho děje mnohem víc a další zajímavosti nabídneme už za chvíli. Tak hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Pondělí dopoledne vám dělá společnost Signál Radio. Vždy na začátku týdne nás kolega Martin Čípa bere na exkurzi po sociálních sítích slavných hvězd. A tady je pár zajímavostí, co na nich v posledních dnech objevil.
1: Hvězdy na síti. Hvězdy na síti.
2: Tento týden je ve znamení Eurovision Song Contest a nebude chybět ani osmdesátkové zastoupení. Zpěvačka Senhit, která zastupuje San Marino, bude soutěžit s písní Superstar, kterou napsal britský hudebník Boy George, frontman kapely Culture Club. Existuje také verze, kde Boy George i sám zpívá a právě tenhle duet je součástí letošní Eurovize. Kapela Europe zve na sítích na své turné The Final Countdown, které oslavuje 40 let od vydání stejnojmenného singlu. V Evropě odehrají celkem 19 koncertů, z toho 7 se vyprodalo rychlostí blesku. Praha v nabídce chybí, čeští fanoušci tak můžou vyrazit leda do Berlína nebo Varšavy. Paula Abdul pak sdílela na Instagramu úryvek rozhovoru pro pěveckou show American Idol, obdobu naší superstar. Před koncem její 24. série Paula dala rady finalistům, které pramení z její spolupráce s Michaelem a Janet Jackson. Základem je prý důkladné zkoušení a tvrdá práce na nedostatcích. U nás bychom řekli, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. A Kylie Minogue konečně zveřejnila datum, kdy spatří světlo světa dokumentární snímek Kylie. 20. května bude k dispozici na Netflixu. Jeho vznik byl prý jako jízda na horské dráze a stejné mají být i emoce diváků. Kylie slibuje, že se budeme smát i plakat. Posloucháte Signál Radio, tak nás nezapomeňte taky sledovat na Instagramu a Facebooku. Ze sítí zdraví Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Radio.

0: Jste naladěni na vlnách Signál Rádia. Už zítra se v dalším vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým vydáme do kláštera minoritů. Právě tam probíhá výstava Praha v detailu. Na ní je k vidění to, co je běžně našim očím ukryto. Akademický malíř Tomáš Rigl je totiž autorem mnoha obrazů průřezů slavnými stavbami. Na místě je navíc k vidění i unikátní panoramatická mapa naší metropole, která by se vám do obýváku v žádném případě nevešla. Zajímavé bude nejenom povídání o samotných kresbách, ale také o tom, co vlastně obnášelo výstavu na tomto místě uspořádat. Mimochodem, v klášteře minoritů se konaly dvě královské svatby. Tak si nenechte ujít další zajímavé vyprávění Davida Černého u nás na Signál Rádiu už zítra krátce popolední.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Modern Talking, hvězdy 80. v dopoledním vysílání Signál Rádia. Za chvíli už Donna Summer nebo Michael Jackson, ale ještě kolega Luboš Dvořák přidá několik dopravních postřehů.
1: Kdo z nás vyráží směr Karlovy Vary od Metropole nebo od Mělníka a Slaného a zpět, tak ví, že už je to variantně v pohodě až na aktuálně jeden bod, a to Petrohrad, kde se tvoří na semaforu obousměrné kolony kvůli stavěnému železničnímu mostu. A tak si v zácpě s AI nebo bez ní máte čas prověřit, kde to jste. Petrohradská Ermitáž je někde jinde a v jiném světě. Náš český Petrohrad je obec v okrese Louny s bohatou historií sahající až do 14. století, kdy ji založil Petr z Janovic. Dnes zde žije kolem 600 obyvatel. V minulosti se majiteli zdejšího hradu a panství střídali významné rody jako Gutensteinové nebo Černínové, kteří zde sídlili až do roku 1945. Petrohrad je také známý svými žulovými skalami, oblíbenými mezi horolezci a bouldery, kde se každoročně koná soutěž Petrohradské padání. Čeho si však při popojíždění všimnete, je na kopečku zřícenina hradu Petršpurg a opravená kaple Všech svatých. Dopravní zácpy přinášejí vlastivědná poznání. Více postřehů přeje Luboš Dvořák.

0: Tři minuty před 10. hodinou na Signál rádiu Fun Young Cannibals. Za chvíli je další čerstvé zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. let, třeba od Alphaville, Madony nebo Samanthy Fox.
1: Signál rádio doprava.
0: Pražský okruh komplikuje nehoda na 5. kilometru na trase od Ruzyně k D7. Tvoří se tady pomalu jedoucí kolona a nákladní auto s dodávkou jsou v sobě na dálnici D7 na 42. kilometru ve směru na Prahu. Dálnice je v tomto směru aktuálně zcela uzavřená, zdržení je zhruba půl hodiny a kolona dál narůstá. Jezděte velmi opatrně, Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Rozhovor Signál rádia. Tentokrát k našemu mikrofonu přijala pozvání herečka Jaroslava Stránská, kterou si mnozí pamatují ze slavného filmu Disco příběh. Zavzpomíná na to, jak se k roli dostala a že to rozhodně nebyla úplně běžná cesta. Dojde i na natáčení samotné, včetně toho, proč si úplně nesedla se svým filmovým partnerem Rudolfem Hrušínským nejmladším. Nahlédneme také do zákulisí, třeba jak tehdy filmaři scháněli oblečení, aby bylo dostatečně cool a odpovídalo době. A řeč přijde i na její divadelní kariéru a osobní život. Rozhovor Lucie Sinkové s Jaroslavou Stránskou si nenechte ujít na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál rádia.
3: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
4: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 kilometry s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Mini zoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Mackie Revival a počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
2: Začátek odpoledne má na Signál rádiu na starosti Lukáš Frélich.
5: Rozdává dobrou náladu, má pro vás zajímavosti nebo připomínku různých výročí. A nechybí ani ta nejlepší hudba 80. let.
2: Užijte si odpoledne s Lukášem Frélichem každý všední den na Signál rádiu.
1: Signál rádio, zprávy.
6: Pěkné květnové dopoledne přeje Lucie Sinková. Důchodový systém by mohl podle odhadu Ministerstva práce a sociálních věcí letos skončit v přebytku kolem 20 miliard korun. Schválený rozpočet počítal s přebytkem 15,5 miliardy. V posledních letech systém končil výrazně ve ztrátě. Ministr práce Aleš Juchelka chce první úpravy penzí projednat ve vládě do konce května. Opozice varuje, že změny mohou systém vrátit do hlubokých ztrát. Pražská policie varuje před podvodníky, kteří slibují přivýdělek za testování bankovních aplikací. Lidem, kteří s podvodníky navážou spolupráci, hrozí trestné stíhání. Podvodníci se totiž přes spolupracovníky snaží legalizovat peníze z trestné činnosti.

0: uniklo, že nedostatky objevil například v evidenci zdravotnického materiálu a nebo docházky. Vedení prvního pražského obvodu nechá ještě udělat právní analýzu výsledků zmíněného forenzního auditu. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport. Radek Adam a Tomáš Horák vyhráli v Maďarsku turnaj světového poháru v kolové. To se podle webu Česká kolová CZ českým cyklistům povedlo naposledy před 12 lety, kdy v Rakousku triumfovali Petr Skoták s Pavlem Šmídem. Seriál světového poháru má 7 základních kol a finále je na programu v prosinci v Německu.
2: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, zpočátku s místními přeháňkami nebo deštěm. Postupně srážky na většině území a především odpoledne a večer místy i s bouřkami. Především ve východní polovině území, lokálně doprovázené přívalovými srážkami. Později večer v Čechách budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22, na západě Čech okolo 16. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
2: Signál Rádio.
3: Na Signál Rádiu jsme překročili 10. hodinu, máme tady pondělí 11. května a dnes jsou tomu 4 roky, co zpěvák Len Ritchie převzal Gershwinovu cenu za populární píseň. Během slavnostního večera tam zpěvačka Gloria Estefan zaspívala jeho hit Dancing on the Ceiling. No a další zajímavosti z hudební historie přidáme už za malou chvíli, tak dál držte signál. Hezký poslech vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Také v pondělí dopoledne máte ten správný signál a na naše vlny už přichází kolega Lukáš Bláha, aby nás provedl hudební historií 11. květnového dne.
1: Signály hudební minulosti.
2: Tentokrát je začínáme před 45 lety. Tolik času už uplynulo od doby, kdy svět přišel o velkou osobnost, která se už za svého života stala legendou. Zpěvák, skladatel a ikona reggae pan Bob Marley zemřel ve věku pouhých 36 po dlouhém boji se zákeřným melanomem, tedy rakovinou kůže. V roce 1990 byl 6. únor na Jamajce vyhlášen státním svátkem k uctění památky jeho narození a kompilační album Legend, vydané 3 roky po Marleyho smrti, je s počtem 20 milionů zakoupených kopií dodnes nejprodávanější deskou v žánru reggae.

Druhá zastávka nás čeká 11. května 1985. Britský producent a hráč na klávesové nástroje Paul Hardcastle v něm obsadil nejvyšší příčku domovského singlového žebříčku s elektronickou nahrávkou 19, čili 19. Její název odkazoval na velmi nízký průměrný věk amerických vojáků při bojích ve Vietnamu a obsahuje dialog televizního vypravěče Petera Tomase se silným protiválečným poselstvím.

Konec patří švédským roxeťákům. Ty se 11. májový den roku 1991 propískali ke svému čtvrtému a po hříchu poslednímu číslu jedna v prodejní hitparádě Spojených států zásluhou pecky Joyride. Per Gessle se nechal při jejím skládání zajímavě inspirovat rozhovorem s Paulem McCartneym, který mu řekl, že psaní písní s Johnem Lennonem byla právě radostnou jízdou.

0: Posloucháte Signál Rádio, kde vám ve středu nabídneme další zajímavý rozhovor. Tentokrát k našemu mikrofonu přijala pozvání herečka Jaroslava Stránská, kterou si určitě budete pamatovat ze slavného filmu Disco příběh. Zavzpomíná na to, jak se k roli dostala a že to rozhodně nebyla úplně běžná cesta. Dojde i na natáčení samotné, včetně toho, proč si úplně nesedla se svým filmovým partnerem Rudolfem Hrušínským nejmladším. Nahlédneme i do zákulisí, třeba jak tehdy filmaři scháněli oblečení, aby bylo dostatečně cool a odpovídalo době. A řeč přijde i na její divadelní kariéru a osobní život. Rozhovor kolegyně Lucky Sinkové s Jaroslavou Stránskou si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na Signál Rádiu nám právě zpíval Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car a teď před 10:45 do studia dorazil Lukáš Frélich, vítám tě, ahoj.
1: Krásné dopoledne, ahoj.
0: Tak venku bylo o víkendu velmi krásně, ty jsi výletil, jsi mi říkal, teď co vypadá podle předpovědí, že zítra a ve středu se nám možná budou znovu hodit zimní pneumatiky, minimálně v těch vyšších polohách, vypadá to na sněžení.
1: A je to takové obvyklé, já myslím, že to se děje v květnu každý rok, že si z nás to počasí trošku střílí. Na druhou stranu, ten, kdo nestihl takové ty zimní radovánky opravdu v té zimě, tak ještě na nějakou jako koulovačku může
0: možná,
1: právě vyrazit na ty hory. Že?
0: Možná, že ano. My, co už máme ty letní pneumatiky, prostě budeme muset být hlavně opatrní.
1: A nechat kraťasy doma.
0: Je to tak. Užívejte si dál vysílání Signál Rádia, užijte si Lukášem, Jirka se loučí a zítra v 6 ráno. Ahoj.

0: Přiblížila se 11. hodina, hezké dopoledne, tady je Signál Radio. Za moment Bryan Adams, Bonnie Tyler nebo třeba Jason Donovan, to nejlepší z 80. let. Teď už Lucie Sinková přidá zprávy a já ještě prozradím, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na cestě z Prahy po dálnici D1, 63. kilometr ve směru na Brno. Tady havarovala 3 vozidla, projíždí se ve snížené rychlosti, tak s tím počítejte a dejte tady nohu z plynu. Další komplikace vás potom čeká na Praze 6, křižovatka ulic Kukulova a pod Bělohorská. Tady je nehoda 2 osobních vozidel, nárazově se můžete zdržet, tak s tím počítejte a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezké květnové dopoledne přeje Lucie Sinková. V prvním čtvrtletí letošního roku se v českých hotelech a penzionech zvýšil počet zahraničních i tuzemských hostů. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad, za který hovoří Roman Mikula.
2: Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo v prvním čtvrtletí letošního roku celkem 4,4 milionů hostů. Meziroční růst o 5,2% byl podpořen jak počtem příjezdu domácích, tak i zahraničních hostů.
1: Zdaleka nejvíce turistů přijelo do České republiky z Německa a za nimi pak s odstupem následovali hosté z Polska a Slovenska. Česká školní inspekce v posledních letech zaznamenává enormní nárůst stížností. Od září se na ně obrátili rodiče téměř v 15 případech. Spoustě konfliktů by se ale podle inspekce i odborníků dalo předejít. Za konflikty či neshodami totiž často stojí špatná komunikace či nejasně nastavená očekávání mezi školou a rodiči. Francie hlásí první pozitivní test na hantavirus u pasažérky evakuované z výletní lodi, na níž nákaza propukla. U ženy se projevily první příznaky a její zdravotní stav se zhoršil. Nákaza byla potvrzená také u jednoho Američana.

0: Giants v sérii druhého kola vedou 2-1. Připsal si 26 zákroků a byl vyhlášen třetí hvězdou včerejšího utkání. Hokejisté Anaheimu s dostálem brance porazili Vegas 4-3 a srovnali sérii na 2-2. Za Golden Knights se trefil Tomáš Hertl, gólu se dočkal poprvé ve vyřazovacích bojích a po dvou měsících.
1: Signál Rádio, počasí.
0: Dnešek bude oblačný až zatažený, zpočátku s místními přeháňkami nebo deštěm. Postupně srážky na většině území a především odpoledne a večer místy i s bouřkami. Především ve východní polovině území, lokálně doprovázené přívalovými srážkami. Později večer v Čechách budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22, na západě Čech okolo 16. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
1: Signál Rádio.
2: Tři minuty po 11. hodině, dobré pondělní dopoledne. Žebříček nejlepších vlakových nádraží na světě. Jak dopadla Praha, prozradím za chvíli a budeme taky hrát to nejlepší z osmdesátek. S vámi Lukáš Frelich a teď Stevie Wonder.
1: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

Bonnie Tyler teď s námi na Signál Rádiu. Žebříček nejlepších vlakových nádraží na světě se každý rok sestavuje na začátku turistické sezóny a dostala se do něj i Praha. Kromě celkového vzhledu, čistoty a architektury se posuzovalo i dle praktičnosti, služeb, kvality čekáren, množství restaurací, obchodů, hotelů, ale i recenzí cestujících. Do finále se dostalo 20 nádraží a Praha se vyšplhala na 12. příčku. Je pravda, že za poslední roky se prostředí pražského hlavního nádraží dost zlepšilo, ale jestli tudy pravidelně jezdíte, určitě mi dáte za pravdu, že prostoru na zlepšení je tady ještě hodně. Tak třeba tohle je ten správný impuls k tomu, aby se tady to místo ještě víc vylepšilo.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let a Carcho Club. Sociální sítě, to je místo, kde se vyplatí být s námi, protože díky tomu budete mít vždycky přehled. Třeba na našem Facebooku aktuálně zjistíte, co si u nás můžete vysoutěžit tento týden každé všední ráno, nebo co se stalo velké hudební ikoně Bonnie Tyler. Tak se mrkněte, ať jste v obraze.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál Rádia.

0: Phil Collins nás posunul k pravému poledni na Signál rádiu. Za moment Holly Johnson, Otavan nebo Pretenders, prostě to nejlepší z osmdesátek. Chystá se i Lucie Sinková, ta prozradí, co se kde událo nového ve zprávách, a já ještě přidám informace z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 23. kilometru je neprůjezdná zpevněná krajnice. Osobní vozidlo tady havarovalo do betonové zábrany. Další komplikace vás potom čeká na Pražském okruhu. 61. kilometr ve směru k dálnici D1. Tady je dopravní nehoda a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Tak s tím počítejte a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké květnové poledne přeje Lucie Sinková. Stát chystá reformu péče o ohrožené děti. Plánuje Úřad pro rodinu a ochranu. Postup sociálních pracovníků v České republice se sladí, jak řekla náměstkyně Ministerstva práce a sociálních věcí. Češi nestratili chuť mít děti, přesto se jich loni narodilo nejméně od dob císaře Josefa II., a to 77,5 tisíce. Nová data z průzkumu Současná česká rodina ukázala, že mladí lidé založení rodiny stále plánují, ale jen třetina z nich svůj záměr skutečně naplnila. Východní polovinu České republiky zasáhnou dnes odpoledne a v noci na úterý silné bouře. Hrozí zatopení podchodů či sklepů a také rozvodnění malých toků, varuje Český hydrometeorologický ústav. Maďarská kandidátka na ministryni zahraničních věcí Anita Orbánová prohlásila, že Maďarsko si přeje mír na Ukrajině a že na Ukrajinu nepošle maďarské vojáky ani zbraně.
0: Co se děje v regionu?
2: Nehod cyklistů a koloběžkářů loni v Praze výrazně přibylo. Jejich počet je rekordní. Podle spolku Automat se událo 393 nehod. Ve srovnání s předchozím rokem to je o 69 karambolů více. Při nehodách navíc 4 lidi zemřeli. Spolek ve své analýze také upozorňuje, že hlavní město nestíhá reagovat na rostoucí počet lidí, kteří využívají bezmotorovou dopravu, a zaostává také v budování bezpečné infrastruktury. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Švýcarsku nechybí kapitán mužstva z posledních let Roman Červenka. Ve výběru je také jeho spoluhráč z týmu extraligových šampionů Pardubic Lukáš Sedlák. Do Švýcarska se chystá i další útočník Matěj Blimel z Bostonu, jenž však odehrál většinu zámořské sezóny na farmě v Nižší AHL. Chybí naopak David Pastrňák, který už před týdnem uvedl, že svou účast na šampionátu nevidí jako příliš reálnou. Generální manažer české reprezentace Jiří Šlégr k tomu říká.
3: Jak jsem ho nakontaktoval bezprostředně po tom, co Boston Bruins vypadli, měli jsme krátkou komunikaci, kde jsem necítil úplně, že David za náma přicestuje, nicméně jsme se domluvili, že si dáme nějaký čas na rozmyšlenou. Potvrdil mi, že teda bohužel na letošní mistrovství světa nepřijede.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je oblačný a zatažený, přechodně i polojasný. Počítejme s přeháňkami a deštěm. Postupně bude pršet na

0: Takhle zní nejlepší osmdesátky a taky Signál Rádio. Na travnatý svah Žďárské Zelené hory se po roční přestávce vrátilo stádo ovcí. Pastva tam několik let pomáhala potlačovat náletové dřeviny a vysokou trávu třtinu křovistní. V loni ovce na svahu nebyly kvůli tehdejšímu riziku šíření slintavky a kulhavky, ale letos tam opět stádo dovezl farmář Milan Daďourek.
1: Po těch asi 4 letech už prakticky jsme dosáhli stavu, který jsme čekali, že budeme mít tak za 7, za 10 let. To znamená, v první řadě zmizely prakticky všechny takové zmáhající se dřeviny i druhy, u kterých jsme to úplně nečekali, že zmizí, jako třeba ostružiny, tak je to docela pěkně vidět, ten vliv.
0: Ovce se na stráně Zelené hory objevily poprvé v roce 2020, což bylo podle dobových pramenů po dlouhých 200 letech. Díky malému stádu ovcí se strmá stráň pod slavným poutním kostelem znovu proměnila v nádhernou louku.

0: pohodové rytmy do práce a to nejlepší z 80. let. Takové je Signál Rádio. Herna, ve které se můžete vydat na cestu kolem světa bez ohledu na věk. Toto je jedna z atrakcí, kterou nabídne výstava v Brně. Podrobnosti přidám za chvíli. Marihead, For Non Blondes nebo UB40 vám zkrátí čekání. Hezké odpoledne.
1: Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na 80.

0: UB40 v pondělí odpoledne vám společnost dělá Signál Radio. Z Brna do celého světa. Tak nějak by mohla znít upoutávka na novou výstavu v Letohrádku Mitrovských. Podrobnosti přináší kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, Letohrádek Mitrovských v Brně nás překvapil opět novou výstavou. Na Starém Brně je od začátku května do začátku července letošního roku otevřená rodinná výstava s velkou hernou, díky níž se malí i velcí návštěvníci vydají na dobrodružnou výpravu kolem světa. Formou interaktivních her, skládaček a kvízů se zde seznámí se všemi kontinenty, poznají různé kultury a prostředí, ale i tamní zvířata či světoznámé stavby. Malé dobrodruhy jistě nejvíce zaujme velká objevitelská loď, na jejíž palubě se mohou stát skutečnými mořeplavci a po vzoru Krištofa Kolumba objevovat daleké kraje. Návštěvníci budou moci projet Evropu, Asii, Afriku, Ameriku, Austrálii, ale i Antarktidu. Na stanovištích s interaktivními prezentacemi, které jednotlivé kontinenty přiblíží, jsou připraveny dovednostní a vědomostní aktivity. Výstava vznikla ve spolupráci s vlastivědným muzeem v Šumperku. Tak toho určitě využijte a do Letohrádku Mitrovských zavítejte. Máte na to celé 3 měsíce. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Přiblížila se 13. hodina a společnost vám dělá signál rádio. Za moment vám dáme znovu to nejlepší z 80. let, třeba Bee Gees, Whitney Houston nebo Belinda Carlisle. Teď už další zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, dejte na dálnici D3 ve směru na České Budějovice, tady na 114. kilometru je neprůjezdná zpevněná krajnice, v ní stojí porouchané vozidlo. Další komplikace vás potom čeká přímo v Praze v centru Legerova ulice za Nuselským mostem ve směru k muzeu. Tady je neprůjezdný střední jízdní pruh, v něm stojí osobní vozidlo. Počítejte s nárazovým zdržením, pevné nervy a šťastnou cestu.

0: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
1: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 kilometry s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Minizoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Mackie Revival a počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
2: Signál Rádio, zprávy.
3: V jednu odpoledne hezký den přeje Lucie Sinková. Ministr pro sport Boris Šťastný chce v návaznosti na výtržnosti v závěru sobotního derby mezi Slaví a Spartou v Praze vytvořit pracovní skupinu k legislativě týkající se bezpečnosti na stadionech. Kvůli události je v kontaktu s místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem. Šťastný to dnes řekl novinářům před jednáním vlády. Kabinet podle něj v tuto chvíli věc řešit nebude. V kalendáři nás v následujících třech dnech čekají takzvaní ledoví muži. Pankrác, Servác a Bonifác, kteří podle pranostik obvykle přinášejí ochlazení. A letos to podle všeho platí doslova. Už ode dneška se začne ochlazovat a zítra se navíc očekává ve vyšších polohách i sněžení. Ceny ropy dnes ráno prudce vzrostly poté, co prezident Donald Trump včera označil íránskou reakci na americké návrhy na ukončení války za zcela nepřijatelnou. Barel ropy je tak skoro týdne dražší o zhruba 4 dolary.
2: Co se děje v regionu?
4: Praha 10 by ráda novou budovu radnice. Po prodeji svého bývalého sídla ve Vršovické ulici má na stavbu připraveno více než miliardu korun. Z tendru, který radnice vypsala, plyne, že se bude buď stavět budova nová, anebo rekonstruovat nějaká existující. Nová radnice by měla nabídnout aspoň 6250 metrů čtverečních kanceláří a 3,5 tisíce metrů skladů. Městské části musí být předána nejpozději 31. října 2029. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová nesouhlasí s kroky Mezinárodního olympijského výboru, který minulý týden doporučil sportovním federacím zrušit sankce proti běloruským sportovcům. Desátá hráčka světa označila počínání olympijského výboru za bolestné a upozornila, že její země dál čelí ruským útokům za podpory Běloruska. Uvádí to agentura Reuters.
2: Signál Rádio, počasí.
3: Dnešek je oblačný a je zatažený, přechodně i polojasný. Počítejme s přeháňkami a deštěm. Postupně bude pršet na většině území.

0: Whitney Houston teď s námi na Signál rádiu. Nápad zamířit za teplem na jih dostal dnes ráno Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál rádiu?
0: Mám na vás takovou otázku. Viděli jste někdy na vlastní oči kometu? Jestli ne, tak je tu znovu šance, jen je potřeba se za ní vydat na jižní polokouli.
2: Ještě několik dní bude v oblasti Nového Zélandu, Austrálie, Jižní Afriky a Tichomoří k vidění kometa Pan-STARRS. I když je poměrně jasná, je potřeba k jejímu pozorování aspoň základní dalekohled anebo fotoaparát. Tuhle kometu objevili astronomové teprve v loňském roce a není se čemu divit, má totiž opravdu hodně dlouhou oběžnou dráhu. Jestli se do té doby nerozpadne, tak se na dohled naší planetě přiblíží znovu až za 170 tisíc let.
0: Co přinese zítřejší den, informace ze silnic nebo soutěžní kvíz vám dáme zítra ráno. Den startujeme už v 6, tak vstávejte s námi.
1: Vstávejte se Signál rádiem a budete vědět víc.

0: Dalibor Janda, posloucháte Signál Radio. Už za moment budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky, tentokrát zamíříme do roku 1988. Queenie, Aha nebo Hot Chocolate, to jsou osmdesátky, které vám zpříjemní čas v práci za moment.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Takhle zní Signál Rádio a před námi je single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes si připomeneme skladbu, která se hodně proslavila díky servírce z baru a modelce. To bylo původní povolání, než si náhodou všimli pánové s Duavem, pak už to šlo celkem rychle. Nejdřív debutová píseň a potom remix již známého hitu, který tahle britská zpěvačka proslavila ještě víc. Yes, the only way is up.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Climby Fisher, minutu před 14 hodinou na Signal Rádiu. Za moment budeme hrát to nejlepší z 80. let. Třeba Texas, taky Bonnie M. nebo Gloria Estefan. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v Holešovicích na Praze 7, křižovatka ulic Utopíren a Argentinská. Tady je nehoda osobáku s motocyklem a částečně blokují provoz. Můžete se zdržet, počítejte s tím a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné květnové odpoledne přeje Lucie Sinková. Ministerstvo životního prostředí má dostatečné rezervy na odstranění škod po požáru v Českém Švýcarsku. V případě další potřeby slíbil pomoc státu ministerstvo financí, jak řekl ministr Igor Červený. Českem se dnes přežene studená fronta. Během dne přinese četné srážky na většině našeho území. Meteorologové varují, že zejména ve východní polovině země se budou tvořit silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami. Unijní ministři zahraničí rozhodli o plném obnovení dohody o spolupráci mezi EU a Sýrií. Jde podle nich o důležitý krok směrem k posílení vztahů. Britský premiér Keir Starmer

0: Před nasazením do ostrého provozu. Dopravce nové trolejbusy nasadí na elektrifikované linky 131, 137 a 176. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport. Hned v sobotu večer bezprostředně po derby, které se nedohrálo kvůli předčasnému vběhnutí slavistických fanoušků na trávník, oznámila disciplinární komise na další den mimořádné zasedání a do zítřka chce mít jasno ohledně trestů. Máme řadu materiálů a zítra v poledne začneme a předpokládáme, že pak i rozhodneme, řekl předseda Jiří Macner.
2: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je oblačný a zatažený, přechodně i polojasný. Počítejme s přeháňkami a deštěm. Postupně bude pršet na většině území a hlavně odpoledne a k večeru se objeví lokální bouřky. Ojediněle i s přívalovým deštěm. Nejvyšší teploty 19 až 23, na západě Čech okolo 17. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
2: Signál Rádio.
3: 14 hodin a 4 minuty. Už za moment si připomeneme velkou hudební legendu, která nás předčasně opustila. Nejdřív pojďme hrát. Připravený je George Michael na Signál Rádiu. Hezké pondělní odpoledne přeje Lukáš Frélich.
2: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Chris Norman s námi na Signál rádiu. V roce 1981 odešla velká hudební ikona, která se dodnes prodává a stále hraje. Podrobnosti a další hudební výročí prozradí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Tentokrát je začínáme před 45 lety. Tolik času už uplynulo od doby, kdy svět přišel o velkou osobnost, která se už za svého života stala legendou. Zpěvák, skladatel a ikona reggae pan Bob Marley zemřel ve věku pouhých 36 po dlouhém boji se zákeřným melanomem, tedy rakovinou kůže. V roce 1990 byl 6. únor na Jamajce vyhlášen státním svátkem k uctění památky jeho narození a kompilační album Legend, vydané 3 roky po Marleyho smrti, je s počtem 20 milionů zakoupených kopií dodnes nejprodávanější deskou v žánru reggae.

Druhá zastávka nás čeká 11. května 1985. Britský producent a hráč na klávesové nástroje Paul Hardcastle v něm obsadil nejvyšší příčku domovského singlového žebříčku s elektronickou nahrávkou 19, čili 19. Její název odkazoval na velmi nízký průměrný věk amerických vojáků při bojích ve Vietnamu a obsahuje dialog televizního vypravěče Petera Tomase se silným protiválečným poselstvím.

Konec patří švédským roxeťákům. Ty se 11. májový den roku 1991 propískali ke svému čtvrtému a po hříchu poslednímu číslu 1 v prodejní hitparádě Spojených států zásluhou pecky Joyride. Per Gessle se nechal při jejím skládání zajímavě inspirovat rozhovorem s Paulem McCartneym, který mu řekl, že psaní písní s Johnem Lennonem byla právě radostnou jízdou.

0: Takhle hraje Signál Radio a Phil Collins. V Praze se chystají oslavy, narozeniny má městská část Žižkov, kam vás pozvu za chvíli. Do té doby hrajeme Madonna, Roxette nebo Kim Wilde, tak zůstaňte dál s námi.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: Za 2 minuty, 3:15 je s vámi Signál Rádio. V Praze na Žižkově se bude od zítra slavit. Co přesně, to ví Honza Navrátil.
1: Hezký den, kdo je z Prahy a k tomu ještě ze Žižkova, tak má od zítřka důvod k oslavě. Městská část Praha 3 si totiž připomíná 145. výročí povýšení Žižkova na město. K němu došlo 15. května v roce 1881 po rozhodnutí císaře Františka Josefa I. Oslavy nabídnou zajímavý program pro všechny generace. Zahájí je slavnostní koncert v kostele svatého Prokopa, který proběhne 12. května od 18 hodin. Milovníci divadla se mohou 18. května těšit na představení Pan Žižka aneb tenkrát na Vítkově v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. Divadelní kus s humorem a nadhledem přiblíží osobnost Jana Žižky i proměny jeho vnímání v různých dobách. Celý program oslav doplní také komentované architektonické vycházky zaměřené na historii pražského Žižkova a v neposlední řadě se mohou zájemci 23. května těšit na oblíbené jízdy historickou tramvají. Tak Žižkováci, hezkou oslavu vám přeje Honza Navrátil.

0: Eric James, Super Freak a Signál Radio. To nejlepší z 80. let vám dáme hned po 15. hodině. Třeba Village People nebo Elton John a taky Irene Cara. Prostě budeme hrát. Chvilku si na to počkejte, teď už zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte v Praze, Poděbradská ulice před křižovatkou s Kbelskou ve směru do centra. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, tvoří překážku na vozovce a zdržení se odhaduje asi na 10 minut. Tak s tím počítejte, obrňte se trpělivostí a jeďte opatrně.
1: Rozhovor Signál Rádia. Tentokrát k našemu mikrofonu přijala pozvání herečka Jaroslava Stránská, kterou si mnozí pamatují ze slavného filmu Disco příběh. Zavzpomíná na to, jak se k roli dostala a že to rozhodně nebyla úplně běžná cesta. Dojde i na natáčení samotné, včetně toho, proč si úplně nesedla se svým filmovým partnerem Rudolfem Hrušínským nejmladším. Nahlédneme také do zákulisí, třeba jak tehdy filmaři scháněli oblečení, aby bylo dostatečně cool a odpovídalo době. A řeč přijde i na její divadelní kariéru a osobní život. Rozhovor Lucie Sinkové s Jaroslavou Stránskou si nenechte ujít na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.
3: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 km s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Minizoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Mac Revival a počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
4: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
1: Signál Radio, zprávy.
5: U zpráv vás vítá Blanka Holoubková, přeje vám dobrý den a příjemný poslech. Maloobchodní tržby v březnu zrychlily meziroční růst na 4,9% z revidovaných 3,7% v únoru. Přispěl k tomu především internetový prodej a prodej potravin. Meziměsíčně tržby vzrostly o 1,2%. Údaje bez započtení prodejů a oprav aut zveřejnil Český statistický úřad. Lotyšsko trápí vysoký počet sebevražd. Podle nejnovějších údajů za rok 2024 jsou sebevraždy v Lotyšsku nejčastější vnější příčinou úmrtí. Znamená to, že si tam život vezme více lidí, než kolik jich zemře při dopravních nehodách. Vysoká je navíc míra sebevražd jak mezi dospívajícími, tak mezi dospělými. Trump mění Washington. Kontroverze provázejí další projekt prezidenta USA Donalda Trumpa ve Washingtonu. Prezident nechal natřít zrcadlý nádrž před Lincolnovým památníkem. Podle zjištění deníku The New York Times zakázku v přepočtu za 150 milionů korun dal bez výběrového řízení firmě, která pro něj v minulosti dělala bazény.
1: Co se děje v regionu?
6: Nehod cyklistů a koloběžkářů loni v Praze výrazně přibylo. Jejich počet je rekordní. Podle spolku Automat se událo 393 nehod. Ve srovnání s předchozím rokem to je o 69 karambolů více. Při nehodách navíc 4 lidi zemřeli. Spolek ve své analýze také upozorňuje, že hlavní město nestíhá reagovat na rostoucí počet lidí, kteří využívají bezmotorovou dopravu a zaostává také v budování bezpečné infrastruktury. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
5: Policie po sobotním předčasně ukončeném pražském fotbalovém derby mezi Slavií a Spartou vyšetřuje kromě napadení spartianského brankáře i další trestné činy. Vběhnutí fanoušků na plochu a napadení sektoru hostí vyšetřuje jako výtržnictví. Prověřuje také poničení LED panelů, sedaček a toalet jako poškození cizí věci. Ministr pro sport Boris Šťastný chce vytvořit pracovní skupinu k legislativě týkající se bezpečnosti na stadionech.
1: Signál Rádio, počasí.
5: Zítra bude panovat proměnlivá, převážně velká oblačnost s lokálními přeháňkami. Ve vyšších polohách se objeví přeháňky sněhové. Nejvyšší teploty budou mezi 7 až 12 stupni Celsia. Na jižní Moravě teploměry naměří až 14 stupňů a na horách kolem 4. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
2: Signál Rádio.
0: 15 hodin a 3 minuty, hezké odpoledne přeje Signál Rádio. Hodily by se vám hezké fotky z vesmíru? Jak je libo? Podrobnosti za moment, teď se o začátek další společné hodiny postará Tiffany. Pěkné pondělí, s vámi Lukáš Frelich.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Pohodová melodie na pondělní odpoledne, Pierre Coso a Bonnie Bianco. Mise Artemis 2 se před pár týdny vrátila od odvrácené strany měsíce a americký vesmírný úřad NASA nyní zveřejnil obří balík fotografií, které posádka nafotila. Pro veřejnost bylo uvolněno asi 12 000 fotek nahraných na dva weby, ty nejlepší dokonce NASA vystavila i na svých oficiálních stránkách. Koukám se tady na to, některé jsou opravdu nádherné a dokážu si představit je třeba na pozadí počítače. Fanouškům vesmíru jistě udělají radost, k dispozici jsou totiž zdarma. Takže je můžete mít v počítači i vy. Stačí se podívat na internetu.

0: Sandra a Lorín. Už zítra vám dáme možnost vysoutěžit si náš zbrusunový hrníček a dvě stupenky na natáčení Prima Partičky, kde nahlédnete do zákulisí a třeba prohodíte i pár slov s herci. To vše může být vaše, pokud uspějete v naší kvízové hře ano nebo ne. Stačí vstávat s námi a ve správnou chvíli se dovolat do studia. Pak už stačí jenom dobře odpovědět na soutěžní otázku, buď ano nebo ne. A pokud všechno klapne, tak tohle to bude vaše. Budu vám držet palce, víc informací najdete na webu signalradio.cz.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Fancy za 5 minut, 3:15 se mnou ve studiu nachystán kolega Lukáš Bláha, ahoj.
1: Ahoj, dobré pondělní odpoledne.
0: Prodloužený víkend je za námi, udělal si nějaké fotky?
1: Sebe?
0: No, třeba sebe, nebo nějaký přírody, věcí, čehokoliv. Kdy jsi naposledy fotil?
1: Naposledy jsem fotil včera, ano, já jsem fotil brněnské hlavní nádraží, si představ. Zdravíme posluchače do Brna.
0: Výborně.
1: Ano, já jsem jel z Ostravy a mě dneska zaujal jeden výzkum, nebo průzkum, taková statistika, je to v britských médiích, to vyšlo, že... Ty už si to červeň.
0: Já jsem to slyšel, viděl a dokonce jsem o tom mluvil, aha, že naše pražský nádraží se tam dostalo.
1: Ne, to je dobře, ale pozor, ještě jeden výzkum, ve kterém se Ostrava, ze které já jsem jel přes to Brno, pak zase zpátky sem do metropole, ocitla mezi 7 nejhoršími městy světa.
0: Jo, nejhorší.
1: Nejhorší.
0: Jo, takhle, to je něco jiného.
1: Že tam není úplně hezky, no já nevím, my se s tím asi nestotožňujeme, my tam zdravíme, no prostě tak je to kraj rázovitý, no, ale jako,
0: já
1: že bych
0: nevím.
1: To dával do takovýhle
0: jako
1: souvislosti,
0: takhle.
1: No.
0: Přiznám se, v Ostravě jsem nikdy nepil.
1: Ale tak to si o hodně přišel.
0: Prej jsou tam jako hezký věci, památky,
1: no,
0: a tak,
1: no,
0: centrum je hezký, jsem
1: no,
0: slyšel.
1: Jasně.
0: To bych chtěl vidět.
1: No, tak já ti to doporučuju.
0: Pak bych teda posoudil, že to asi do toho žebříčku úplně nepatří, někdo se útnul, že jo?
1: Tak, no, i mistr Tesar se někdy útne.
0: V Ostravě.
1: Ano.
0: Zdravíme do Ostravy, no a posíláme i tam další osmdesátky, protože třeba i díky naší apce můžete Signál Rádio poslouchat.
1: To zpívala Jitka Zelenková, když se narodíte v Ostravě.
0: Přesně. Loučím se, mějte se krásně a zítra v 11 dopoledne. Ahoj.

0: Med Biankou nás ve tedy signálu dostali téměř k 16. hodině. Za 2 minuty odbije Blanka Holoubková, tak pro vás má čerstvé zprávy a po nich opět 80kové hity, jak jste zvyklí, Král popu, Cyndi Lauper nebo OMD.
1: Signál rádio doprava.
0: Ze všeho nejdřív ovšem míříme na tuzemské silnice. D2 hlásí nehodu na 36. kilometru u Břeclavy směr Brno. Jsou tam v sobě 2 nákladní vozidla. Nedaleko, a to v obci Ochoz u Brna, v ulici Na Bráně, jsou v sobě hned 4 osobní auta. Havárie je i v Praze, v družstevním Ochozu, zde došlo ke střetu 3 osobních vozidel, no a počítejte se zdržením taky na D8, 22. kilometr ve směru Teplice, kde je pro defekt pneumatiky odstavená dodávka. Klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Na Signálu začínají zprávy a u těch vás vítá Blanka Holoubková. Dobrý den. Stále více dětí školou povinných se učí doma. V posledním školním roce do režimu domácího vzdělávání nastoupilo přes 7,5 tisíce žáků. To je podle dat Ministerstva školství nejvyšší číslo od roku 2005, kdy byla tato forma výuky oficiálně zavedena. Tehdy se cestou individuálního vzdělávání vydalo pouze 546 dětí. Zastoupajícím trendem může stát celkově větší počet žáků základních škol nebo psychické problémy dětí. I přes svou nejednotnou formu je tato možnost nenároková a děti i tak absolvují povinné přezkoušení. Role veřejnosti při nahlašování možného výskytu invazní sršně asijské je klíčová. Lidé ji ale v řadě případů zamění za jiný druh. K jejich lepšímu rozeznávání mohou sloužit i pivní tácky. Na nich jsou vyobrazeny nejčastější druhy, s nimiž si ji lidé mohou splést. Přišla s nimi Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Kromě toho chystá na letošní červen ve spolupráci s dalšími institucemi Týden invazivních druhů, kde se s nimi může veřejnost seznámit a může se i zapojit do jejich mapování. Televizní večerníčky, které v loňském roce oslavily 60 let od svého vzniku, budí pozornost v zahraničí. Aktuálně se prosazuje novinka o pejskovi a kočičce. Večerníček režisérky Barbory Dlouhé bude v červnu soutěžit na festivalu ve francouzském Annecy.
0: Co se děje v regionu?
2: Dnes startuje pravidelná údržba soch na Staroměstském Orloji. Restaurováno bude celkem 8 soch. V první etapě budou restaurovány 4 a na tu pak naváže druhá etapa s dalšími 4. Navráceny na původní místo by měly být sochy z druhé etapy letos na podzim. Předpokládaná cena prací včetně demontáže a převozu je 367 tisíc bez daně. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Bez českého týmu se letos odehraje Špenglerův pohár v Davosu. Po 11 letech se tak v odehraném ročníku turnaje nepředstaví extraligový zástupce. Loni hrála Špenglerův pohár Sparta. Turnaj se uskuteční tradičně od 26. do 31. prosince. Naposledy chyběl tým z Česka v roce 2015.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami. Ve vyšších polohách budou i přeháňky sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou až 12 stupňů Celsia. Na jižní Moravě až 14 a na horách bude kolem 4 stupňů. Tolik zprávy na Signálu s Blankou Holoubkovou.
0: Signál Rádio.
3: Blani, díky, 4 minuty po 16. už vám ze studia přeje bezvadné pondělní odpoledne Lukáš Bláha. Brzy společně zjistíme, jaké odvětví spojené s našimi čtyřnohými mazlíčky teď zažívá obrovský boom. Počkejte si na to a mějte skvělý poslech i díky UMD. Signál

Vzpomínka na Joe Cockera, dáváte si pondělní odpolední signál a mě poměrně nedávno vyprávěla kamarádka, která občas vypomáhala v jedné kavárně, že právě tam musela opustit prodejní prostory a přenechat je přímo salonu. Možná jsem se na to lehce ošklíbl, ale taková je současná realita, potvrdil jí dnešní článek na internetu, podle nějž v Česku neustále přibývá speciálních míst pro naše čtyřnohé kamarády a s nimi i služeb, které ještě před pár lety působily neobvykle. Psí kadeřníci, takzvaní groomeři, dnes neřeší jen střih, koupání a fenování, ale též péči o kůži, srst a celkovou pohodu zvířete. Mezi novinky v nabídce patří například ozonoterapie, terapie červeným světlem či rehabilitační vodní pásy. Cena návštěvy se liší podle lokality a rozsahu péče. V menších městech může začínat zhruba na 500 korunách. V Praze bývá běžná částka od 1000 korun výš. Úprava psa totiž často trvá 2 hodiny i déle a může zahrnovat taky speciální zábaly nebo další procedury. Tak by mě zajímalo, jestli jste to už někdy vyzkoušeli, dejte případně vědět, třeba přes naší aplikaci nebo studiový e-mail. A já vám zatím posílám někoho, kdo taky jako pejsci zažívá velký boom, téměř 17 let od nečekaného skonu díky biografickému filmu Michael je aktuálně král popu nejposlouchanějším umělcem světa. Hezké odpoledne.

0: Hráli jsme si House Martins, máte ten správný pondělní odpolední signál a neměňte ho ani během středečního dopoledne. Důvod je ten, že v našem tradičním rozhovoru můžete krásně zase prožít disco příběh. Hostkou Lucky Synkové totiž bude herečka Jaroslava Stránská, představitelka dívky, kterou právě v disco příběhu nejdřív mladičký komunický učeň Jirka tvrdošíně odmítal, aby se nakonec stala jeho vyvolenou. A mimo jiné Jaroslava Stránská prozradí, proč si úplně nesedla se svým filmovým partnerem Rudolfem Hrušínským nejmladším. Už jen proto bych si být vámi taky naladil středeční interview, které u nás jako obvykle startuje úderem 10. dopoledne. Teď máme krátce před půl pátou a vás za chvíli z playlistu navštíví 80kový Eláni nebo YouTube. Dobré odpoledne.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Je s vámi Signál Rádio, jedna sportovní aktualita, která hýbe naší zemí. Slavia za nedohrané sobotní pražské derby s odvěkým rivalem z Letné kvůli řádění fanoušků a napadení několika hráčů soupeře odečet bodů nehrozí. V paragrafech, podle nichž bude disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zítra celý incident posuzovat, takový trest není. Další novinky nejen ze světa sportu pro vás chystáme rozpráv celou, tedy za 21 minut. Nenechte si je ujít. Pěkný poslech.

0: polovička Eurythmics, Dave Stewart a s ním saxofonistka Candy Dolfer vám přáli ve vysílání signálu parádní pondělní odpoledne. 3 minuty nás dělí od 17. Dáme si avizované nejnovější zprávy v podání Blanky Holoubkové a příští hodina přinese Erasure, Albana s Rominou Power nebo Bee Gees, čili ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio doprava.
0: Ze všeho nejdřív ale zjistíme, jak to jezdí. Nehodu máme v Praze. V Radlické došlo ke střetu motocyklu s osobním autem. Na jižní spojce, konkrétně za sjezdem z ulice 5. května, jsou v sobě nákladní auto s osobním. A ještě se bouralo v Novém Boru. V Liberecké ulici došlo ke srážce 2 osobních vozidel. A ještě D11, tam buďte obezřetní na 58. kilometru ve směru hlavní město, protože tam máme porouchané osobní auto. Šťastnou cestu!

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Dobrý den vám přeji, vítejte u zpráv. O novém náčelníkovi generálního štábu by vláda mohla mít jasno do pátku. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš. Vybírat budou ze 4 kandidátů, konkrétní jména zatím nikdo z vlády neuvedl. Ministr obrany Jaromír Zuna měl původně s předsedou vlády o dalším šéfovi české armády jednat dnes. Podle Babiše to ale nestihli. Ministerstvo životního prostředí má dostatečné rezervy pro odstranění následků požáru v Národním parku České Švýcarsko. V případě potřeby více peněz přislíbilo ministerstvo financí pomoci státu. Řekl to dnes při příchodu na jednání vlády ministr životního prostředí Igor Červený. Požár v Národním parku zasáhl na počátku května zhruba 100 hektarů lesa. Francie hlásí první pozitivní test na hantavirus u pasažérky evakuované z výletní lodi, na které nákaza propukla. USA hovoří o dvou možných případech. Zbývající cestující z lodi jsou dnes letecky přepravováni do Nizozemska. Podle WHO je riziko globálního šíření hantaviru velice nízké. Riziko pro posádku a pasažéry lodě organizace hodnotí jako mírné.
0: Co se děje v regionu?
2: Kauza špatného fungování pražské nemocnice na Františku pokračuje. Audit, který městská část Praha 1 nechala udělat, je neveřejný. I přesto z něj uniklo, že nedostatky objevil například v evidenci zdravotnického materiálu a nebo docházky. Vedení prvního pražského obvodu nechá ještě udělat právní analýzu výsledků zmíněného forenzního auditu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Světovým šampionátem odehraje fotbalová reprezentace 31. května přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Soupeře pro generálku na šampionát 4. června v New Jersey teprve definitivně potvrdí. Na internetu už jsou nicméně k sehnání vstupenky na utkání proti Guatemale.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami. Ve vyšších polohách budou i přeháňky sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou až 12 stupňů Celsia. Na jižní Moravě až 14 a na horách bude kolem 4 stupňů. Tolik zprávy na Signálu s Blankou Holoubkovou.
0: Signál Rádio.
3: A s vámi za mikrofonem 2:17 dál zůstává Lukáš Bláha a zanedlouho se ode mě rozvíte, jaká je nejvíce navštěvovaná památka Libereckého kraje, ať už nás ale posloucháte kdekoliv, tak ať máte hlavně příjemné pondělní odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte odpolední signál. Dneska jsme měli venku chvílemi poněkud sichravo, což je výraz pro opravdu takové nevlídné počasí. A i přes takové jméno je jeden tuzemský zámek druhou nejnavštěvovanější památkou v Libereckém kraji. A dokonce se dočká vlastní poštovní známky. Novou příležitostnou známku vydá Česká pošta v edici Krásy naší vlasti. Více k tomu prozradí mluvčí pošty Matyáš Vítík.
1: Výtvarný návrh vytvořila Lenka Vojtová. Známka stojí 36 korun a vychází v nákladu 80 tisíc kusů. K dostání bude na vybraných pobočkách České pošty a na jejím e-shopu.
0: A k tomu ještě dodávám, že v Libereckém kraji není Sichrov první památkou, která bude mít vlastní známku. Už před 9 lety ji získal i hrad a zámek Frýdlant. Sichrovský zámek je po hradu Trosky v Českém ráji druhou nejnavštěvovanější památkou v Libereckém kraji. Jen v loni ho navštívilo přes 87 tisíc lidí. Určitě se k něm někdy přidejte a já vám posílám cranberry s přáním pohodového poslechu.

0: Lehce před půl šestou dozněl ze Signál rádia Petr Kotwald, Milujem se čím dál víc, a ten název mi hezky nahrál náš pravidelný pořad Miluju Prahu. Už zítra si můžete v našem vysílání vychytat jeho premiéru. Vydáme se do kláštera Minoritů na Starém Městě, kde kdysi dávno se uskutečnily dvě královské svatby, a právě tam teď probíhá výstava Praha v detailu. Na ní je k vidění i to, co je běžně našim očím ukryto. Nejen o tom bude vyprávět David Černý už během úterního popoledne, tedy lehce po zítřejším obědě. Nenechte si to opravdu ujít. No a za chvíli, stejně jako tak osmdesátky od Berlin anebo CC Catch, a slíbit navíc můžu jednu magneťákovou pecku.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: pondělním pozdním odpoledním signálu Oscarová píseň, vzpomínka na Top Gun, Barry Lynn, kterou vystřídá slíbený magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Zahrajeme si v něm skupinu, v jejímž čele stála a byla také autorkou většiny písní Američanka Chrissy Hynde. Tu si určitě vybavíte z megahitu I Got You Babe, který naspívala Zubí Forty, ale i díky domovské partě slavila velké úspěchy, především s pozdějšími kusy Don't Get Me Wrong nebo I'll Stand By You, ale ze začátku jejich kariéry stojí za připomenutí i tahle lehce pozapomenutá skladba, zkrátka jsme na ní už trošku zapomněli. Rok 1982, Pretenders a Back on the Chain Gang.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Robin Williamsem jsme po vlnách signálu dopluli málem až k 18. hodině. Už za minutu je tu, se mnou tak ve studiu Blanka Holubková, která nachystala aktuální souhrn zpráv, a pak budeme opět pokračovat v 80kovém duchu díky Abbie, Genesis nebo Eltonu Johnovi.
1: Signál rádio, doprava.
0: A taky se podíváme, jak to vypadá v provozu. Nehodu máme v Praze, konkrétně na jižní spojce před sjezdem na Spořilov se potkali nákladní vozidlo s osobním a ještě buďte obezřetní na D11, 76. kilometr ve směru hlavní město a počítejte tam se zdržením, jelikož máme zde porouchané osobní auto a neprůjezdný levý pruh. Ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.
1: Rozhovor, Signál rádia. Tentokrát k našemu mikrofonu přijala pozvání herečka Jaroslava Stránská, kterou si mnozí pamatují ze slavného filmu Disco příběh. Zavzpomíná na to, jak se k roli dostala a že to rozhodně nebyla úplně běžná cesta. Dojde i na natáčení samotné, včetně toho, proč si úplně nesedla se svým filmovým partnerem Rudolfem Hrušínským nejmladším. Nahlédneme také do zákulisí, třeba jak tehdy filmaři scháněli oblečení, aby bylo dostatečně cool a odpovídalo době. A řeč přijde i na její divadelní kariéru a osobní život. Rozhovor Lucie Sinkové s Jaroslavou Stránskou si nenechte ujít na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál rádia.
3: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekvol, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
4: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 kilometry s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Minizoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Mackie Revival a počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
2: Signál rádio je s vámi také na internetu. Aktuality a zajímavosti z vysílání nebo záznamy některých pořadů hledejte na webu signalradio.cz a nezapomeňte se k nám přidat i na Facebooku nebo Instagramu. Buďte se Signál rádiem i v online světě.
1: Signál rádio zprávy.
5: U zpráv vás vítá Blanka Holoubková, přeji vám dobrý den a příjemný poslech. Maloobchodní tržby v březnu zrychlily meziroční růst na 4,9% z revidovaných 3,7% v únoru. Přispěl k tomu především internetový prodej a prodej potravin. Meziměsíčně tržby vzrostly o 1,2%. Údaje bez započtení prodejů a oprav aut zveřejnil Český statistický úřad. Lotyšsko trápí vysoký počet sebevražd. Podle nejnovějších údajů za rok 2024 jsou sebevraždy v Lotyšsku nejčastější vnější příčinou úmrtí. Znamená to, že si tam život vezme více lidí, než kolik jich zemře při dopravních nehodách. Vysoká je navíc míra sebevražd jak mezi dospívajícími, tak mezi dospělými. Trump mění Washington. Kontroverze provázejí další projekt prezidenta USA Donalda Trumpa ve Washingtonu. Prezident nechal natřít zrcadlý nádrž před Lincolnovým památníkem. Podle zjištění deníku The New York Times zakázku v přepočtu za 150 milionů korun dal bez výběrového řízení firmě, která pro něj v minulosti dělala bazény.
1: Co se děje v regionu?
6: Nehod cyklistů a koloběžkářů loni v Praze výrazně přibylo. Jejich počet je rekordní. Podle spolku Automat se událo 393 nehod. Ve srovnání s předchozím rokem to je o 69 karambolů více. Při nehodách navíc 4 lidi zemřeli. Spolek ve své analýze také upozorňuje, že hlavní město nestíhá reagovat na rostoucí počet lidí, kteří využívají bezmotorovou dopravu, a zaostává také v budování bezpečné infrastruktury. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
5: policie po sobotním předčasně ukončeném pražském fotbalovém derby mezi Slavií a Spartou vyšetřuje kromě napadení spartianského brankáře i další trestné činy. Vběhnutí fanoušků na plochu a napadení sektoru hostí vyšetřuje jako výtržnictví. Prověřuje také poničení LED panelů, sedaček a toalet jako poškození cizí věci. Ministr pro sport Boris Šťastný chce vytvořit pracovní skupinu k legislativě týkající se bezpečnosti na stadionech.
1: Signál Rádio počasí.
5: Zítra bude panovat proměnlivá, převážně velká oblačnost s lokálními přeháňkami. Ve vyšších polohách se objeví přeháňky sněhové. Nejvyšší teploty budou mezi 7 až 12 stupni Celsia. Na jižní Moravě teploměry naměří až 14 stupňů a na horách kolem 4. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
1: Signál Rádio.
0: Blanko, moc za ně děkujeme, 18 hodin na vrch 4 minuty, jedeme tak už pondělním podvečerem, ve kterém touto dobou, jako obvykle, nebude ani tentokrát chybět výlet do historie pro dnešní datum. Vy se mimochodem dozvíte, kdy v tento den Klub českých turistů vytvořil první tuzemskou značenou turistickou cestu a zahájil tak tradici, která nemá ve světě absolutně obdoby. Já jsem Lukáš Bláha a přeju skvělý poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pouštěli jsme si partu okolo Phila Collinse, tedy Genesis, v přijímačích vám zní signál a okénko do dnešní historie teď otevřeme s tím jiným než kolegou Jirkou Svobodou.
1: Máte naladěné Signál Rádio dnes s datem 11. května a to byl v roce 1947 den, kdy automobilka Ferrari představila svůj první vůz. My jedeme proti proudu času za připomínkou dalších výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 1998 se začaly razit mince nové měny euro. Bohužel se po prvním měsíci používání ukázalo, že se z nich uvolňuje až moc niklu a způsobují problémy alergikům. V roce 1997 ruský mistr světa Garry Kasparov prohrál šachovou partii se superpočítačem Deep Blue. Bylo to poprvé, co počítač zdolal šampiona. V roce 1981 měl v Londýně světovou premiéru muzikál Cats, tedy kočky. S velkým úspěchem se hrál až do roku 2002. V roce 1949 se začaly prodávat fotoaparáty Polaroid, ze kterých hned vyjela hotová fotka. A v tento den v roce 1889 klub českých turistů vytvořil první českou značenou turistickou trasu. Červená značka spojila Štěchovice a Svatojánské proudy.

0: UM na Signál rádiu za 2,5 minuty bude 6:30. V nejbližších chvílích se můžete opět těšit na 80. Trika Estliho nebo superskupiny Traveling Wilburys a zítra ráno taky na další soutěžení.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
0: Tahle oblíbená hra je zpět v našem éteru a tento týden si díky ní můžete ještě s někým zajít zadarmo na natáčení ikonické improvizační show Prima partička pánů Genzra, Suchánka a spol. A protože jsme na vás rádi štědří, tak k tomu dostanete taky náš nový rádiový hrníček. To všechno za jednu správnou odpověď, buď ano, nebo ne. Tak si opět zítra ráno vychytejte tuhle jedinečnou možnost.
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál rádiu. Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál rádio. To nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Pondělní podvečerní signál se line k vašim uším a když je dobře nastražíte, uslyšíte dopravní postřehy, které nese kolega Luboš Dvořák.
1: Kdo z nás vyráží směr Karlovy Vary od Metropole nebo od Mělníka a Slaného a zpět, tak ví, že už je to variantně v pohodě až na aktuálně jeden bod, a to Petrohrad, kde se tvoří na semaforu obousměrné kolony kvůli stavěnému železničnímu mostu. A tak si v zácpě s AI nebo bez ní máte čas prověřit, kde to jste. Petrohradská Ermitáž je někde jinde a v jiném světě. Náš český Petrohrad je obec v okrese Louny s bohatou historií sahající až do 14. století, kdy ji založil Petr z Janovic. Dnes zde žije kolem 600 obyvatel. V minulosti se majiteli zdejšího hradu a panství střídali významné rody jako Gutensteinové nebo Černínové, kteří zde sídlili až do roku 1945. Petrohrad je také známý svými žulovými skalami, oblíbenými mezi horolezci a bouldery, kde se každoročně koná soutěž Petrohradské padání. Čeho si však při popojíždění všimnete, je na kopečku zřícenina hradu Petršpurg a opravná kaple Všech svatých. Dopravní zácpy přinášejí vlastivědná poznání. Více postřehů přeje Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio.
1: Minuta a pár drobných vteřin chybí do 19 hodin. Ze studia vás stále zdraví Lukáš Blaha. Brzy vám povím aktuality ohledně nového ročníku legendární hudební soutěže, která startuje už zítra. A hned teď 80-kový Belinda Carlisle nebo Tina Turner. Dobrý podvečer.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Dopřáváte si podvečerní signál a už zítra vypukne další v pořadí jubilejní 70. ročník písničkové soutěže Eurovision Song Contest. Ta probouzí každý rok mezi fanoušky muziky po celém světě velké emoce. Je pravda, že u nás ten zájem máme poněkud chladnější, ale přesto zástupce, který nás bude reprezentovat, Daniel Žižka z písní Crossroads, už je na místě, protože semifinálové večery a finále se odehrají ve vídeňské Stadthalle od 12. do 16. května. Hudebního klání se letos zúčastní zástupci 35 zemí, což je o dvě méně než loni. Celkově je to nejmenší počet účastníků od roku 2003, kdy byla zavedena semifinále. Zástupci Islandu, Irska, Holandska, Slovinska a Španělska se totiž rozhodli přehlídky neúčastnit na protest proti startu Izraele. Nestotužňují se s jeho zahraniční politikou. Jde o největší počet bojkotujících zemí v historii soutěže od roku 1970. Naopak, zástupci Bulharska, Moldavska a Rumunska se po absenci v nedávných ročnících na Eurovizi vrátili. No tak nezbývá, než si přát, abychom jako my, Česko, za těch 70 let poprvé měli vítěze. Bylo by to krásné, i když možná se to málo ví, nebyli jsme jednou tak úplně daleko, jelikož Celine Dion nahradila vlastně Lenku Filipovou a nakonec to celé v roce 1988 vyhrála právě s touhle písní. Tak si ji dáme, hezký podvečer.

0: Signál rádiu jsme s John Jett a její partou Blackhearts řádně hrábli do strun, blíží se půl osma, ale pokud byste třeba chtěli slyšet něco klidnějšího, je to na vás, jelikož budete mít možnost zasáhnout do playlistu a zároveň někomu věnovat vzkaz, tak jako vždycky v signálech pro radost. Proto si je vychytejte, jakmile se ozve výzva, vytáčejte číslo 910 260 910 a než se tak stane z muziky 80-kové Modo Talking a nebo Stevie B. Dobrý podvečer.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

Ladíte pondělní podvečerní signál. Já tu mám pozitivní informaci pro fotbalové fanoušky z Brna, konkrétně ty tamního Artisu, kdysi Líšně. Jeho fotbalisté totiž zvládli duel 28. kola šance Národní ligy v Opavě, kde zvítězili 2-0 a velmi výrazně si tak pomohli v boji o první trojku zaručující účast v baráži o postup do nejvyšší soutěže. A pojďme ještě za hokejem, zatímco náš národní tým se bude muset prakticky obejít bez pomoci hráčů nejslavnější ligy světa. Ve hře je alespoň ještě brankářská jednička Daniel Vladař, který už má po sezóně v NHL. Tak náš soupeř v základní skupině světového šampionátu, který startuje už v pátek, tak ty mají v předběžném kádru na mistrovství světa ve Friburgu a Curychu 10 posil z NHL. Nově se do týmu po švédských hrách zařadil back Matias Ekholm z Edmontonu a taky Oskar Sundqvist ze St. Louis, který spolu s dalšími 12 hráči budou debutovat na velké mezinárodní akci. No, ale samozřejmě i velká hvězdná jména nemusí nic znamenat. Já věřím, že se náš tým semkne, že to všechno dobře dopadne. No a s muzikou to je jasná věc. 80-ková budou Babies Gang, Michal David, taky Stenka, právě teď Blondie.

0: Signál Rádio.
1: Za 2 minuty bude 20 hodin, od mikrofonu vám tak krásný pondělní už večer přeje Lukáš Bláha. Dovolte mi zazpomínat na dva krále. Tím nekorunovaným české dechovky byl Josef Zíma, tomu by dnes bylo 94 let. A jak dlouho je to, co nás opustil 11. května král reggae Bob Marley, na to si ještě chvíli počkejte do dnešních signálů hudební minulosti. Ale právě v tuto chvíli je tu jeho velký 80-kový hit a pak i z té správné dekády Madonna a Spaňa. Pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To, co slyšíte, je pondělní večerní signál, no a jeho nedílnou součástí jsou ve všední dny signály hudební minulosti, neboli návrat do historie muziky právě pro dané datum. Dnes 11. květnový den.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
0: Tentokrát je začínáme před 45 lety. Tolik času už uplynulo od doby, kdy svět přišel o velkou osobnost, která se už za svého života stala legendou. Zpěvák, skladatel a ikona reggae pan Bob Marley zemřel ve věku pouhých 36 po dlouhém boji se zákeřným melanomem, tedy rakovinou kůže. V roce 1990 byl 6. únor na Jamajce vyhlášen státním svátkem k uctění památky jeho narození a kompilační album Legend, vydané 3 roky po Marleyho smrti, je s počtem 20 milionů zakoupených kopií dodnes nejprodávanější deskou v žánru reggae.

Druhá zastávka nás čeká 11. května 1985. Britský producent a hráč na klávesové nástroje Paul Hardcastle v něm obsadil nejvyšší příčku domovského singlového žebříčku s elektronickou nahrávkou 19, čili 19. Její název odkazoval na velmi nízký průměrný věk amerických vojáků při bojích ve Vietnamu a obsahuje dialog televizního vypravěče Petera Thomase se silným protiválečným poselstvím.

Konec patří švédským roxeťákům. Ty se 11. májový den roku 1991 propískali ke svému čtvrtému a po hříchu poslednímu číslu 1 v prodejní hitparádě Spojených států zásluhou pecky Joyride. Per Gessle se nechal při jejím skládání zajímavě inspirovat rozhovorem s Paulem McCartneym, který mu řekl, že psaní písní s Johnem Lennonem byla právě radostnou jízdou.

0: krátce před půl devátou jste se Signál rádiem a po Mere Dvork, kteří zpívali o Down Under, tedy Austrálii, pojďme zpátky do naší vlasti. Rychlý obrat počasí zažili odpoledne lidé na jižní Moravě, kde poměrně teplý den s teplotou na 20 stupňů vystřídala bouřka doprovázená silným krupobytím. Bouře zasáhla v provečer Hodonínsko, svůj příděl, ale už dostala i Vysočina další místa v severních Čechách. Jí doprovodil mohutný rotorový oblak, známý pod anglickým názvem Roll Cloud, taky Supercela. Před bouřkami varuje a varoval Český hydrometeorologický ústav, tak na sebe buďte moc opatrní. Lepší zprávy nepřicházejí moc ani zítra. To už by tedy bouřky řádit neměly, ale bude oblačno a zataženo na východě dopoledne i s deštěm, za to v západní polovině Čech. Naopak déšť odpoledne, no a denní maxima, ty tedy s jarem nemají moc co společného, 8 až 12 stupňů, ale určitě bude lépe. A hlavně zítra ráno se můžete těšit na tuhle soutěžní hru.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Legendární kvíni za námi, přesný čas 20.39, to znamená, já se s vámi pro dnešek na signálu loučím. Moje jméno je Lukáš Bláha, budu se na vás opět těšit v pátek odpoledne. Doufám, že už i snad s nějakým trošku lepším počasím, tak to do té doby vydržte, teple se nám oblékejte, obzvláště po ránu. Zítra, když jsme u toho rána, tak vás opět bude úderem 6. hodiny probouzet Jirka Svoboda. Tak budeme rádi, když u toho budete i vy s námi. Mějte se krásně a brzo na signálu. Ahoj.

Nejlepší probuzení do nového dne? To je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádia. Se Signál rádia. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

strachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky po ruce lám. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo gypsy, kolem jim klarin. Tak, možná, že to není štěstí.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Rádio, to nej z osmdesátek.

Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: jste na správné frekvenci ve správném čase.
1: Noční proud.

správné frekvenci ve správném čase. Stanice Československo vysílá noční proud. Stanice Československo.